že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zíma?
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne?
8: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No a kamarádi.
0: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladil, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: A... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což je... jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Koznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Kukluce do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Ve Skypásky vzpomínky dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych se typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den v tomto teplém dni.
1: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
2: Dneska je 13.
1: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Trajanů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou. Ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou. A říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Ja? Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě mě si to získalo velký obdiv. Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova, ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam juden tutem, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Tak. Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být koženka toto.
2: Ještě. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: Qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors.
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Io ne rozumiem ani slovo.
5: Bon.
2: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Slovník.

0: malice.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: Aïe, aouche, on s'y mit.
1: Et je t'ai dit,
0: Sporan, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 8.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách, svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled,
3: tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: A nebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žert.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak je možný, krásně jste to domluvil.
3: Ano, to
2: hezky,
3: bylo rychlý. Hezky,
2: kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pará 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdolnek, skoro kolega, herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro, no. Ještě, že to dobře dopadlo.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili lehce, Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no, varím, my sme vám dobré. Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny. Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúvaj, ti takú tresnem, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľ to, lebo ti dolávam hnáty, ty jedna obyčajná... Pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. Ha? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
9: A kam by si chodzi?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, čo ty si?
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však aj ja, ne, to odpodil.
10: Ale ja mám neodkladné,
9: no. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No, s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase? To nepomazujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie je potřeba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hráči Nasky svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň,

nech napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvit. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
5: Děkuji moc, díky.
3: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musím je počkat, až přijedou kluci. A já si zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula einzwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Zas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo? Ten měl problémy dlouho toho s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohleto.

0: Vděčný, že jsem mu pomohl.
1: 52 dílů se natočilo a milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
0: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
0: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub, který vymýšlí různé věci.
0: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
0: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka. A ještě, jestli můžu dodat... Teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana Beka. To mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, ale ne z Prahy 8 let přehovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že
5: ano.
7: Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže a jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak mi říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový
2: zase...
11: z toho se už ale nedostali ani do konce, ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádherného a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný. A já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od očí bačího langvide, karece, mentrio, a já se to tady naštudoval. No a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal, že no lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, ten mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
2: Tam se jiný pes.
11: Ten to vydržel.
2: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla. A ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zase přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Lokti dočasně nejezdí senior taxi. Kofola a Investgate vyhráli výběrové řízení na koupi společnosti, která stáčí bílinou kyselku. Poslanec Turek měl v Praze dopravní nehodu, srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. A dnes bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné, teploty do 29 stupňů Celsia. Dobré ráno přeje Dana Jelínková. V Lokti je dočasně mimo provoz senior taxi. Služba dlouhodobě pomáhá zejména starším a méně mobilním občanům s dopravou k lékaři, za nákupy nebo při vyřizování běžných záležitostí. Důvodem je omezení je dovolená. Taxi bude opět jezdit v běžném režimu od pondělí 27. července.
2: Během následujících 2 týdnů nebude možné službu využít. Město proto žádá všechny pravidelné uživatele, aby s odstávkou počítali při plánování svých cest a případně si zajistili alternativní způsob dopravy. Z Lokte Dan Mokruš, Český rozhlas.
0: Společnosti Kofola a Investgate uspěly v soutěži na koupi firmy Bohemia Healing Marian Bad Waters, informovala o tom mluvčí Kofoly Jana Ptačinská-Jirátová. Bohemia Healing Marian Bad Waters stáčí minerální vody a léčebné vody, včetně bílinské kyselky, zaječické hořké nebo Rudolfova pramene. Prodej ještě bude schvalovat insolvenční soud.
3: Společnost Bohemia Healing Marian Bad Waters je od loňského června v insolvenci. Kvůli neschopnosti plnit své závazky, včetně splacení dluhopisů, jí hrozil zánik. Podle krizového manažera Libora Duby se jí ale podařilo stabilizovat a nový vlastník převezme podnik zbavený většiny dluhů. Ty byly ve vyšších stovkách milionů korun. Z Bíliny Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Na křižovatce v centru Prahy měl poslanec Filip Turek za motoristy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které se zapnutými majáky převáželo krev. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše a jeho řidič v nemocnici. Turkovi se nic nestalo. Podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové šlo o urgentní převoz krve z Vinohradské nemocnice.
4: Řidič převážel krev pro pacienta, jednalo se o urgentní dodávku. Díky té autonehodě došlo ke znehodnocení tohoto biologického materiálu, takže musel náhradní vůz je opětovně zajistit pro pacienta dalším výjezdem.
0: 22 českých hasičů dnes ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra a Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požárů. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá taky s hašením požárů na jihu Francie.
1: Sport.
0: Ruští stolní tenisté budou moct od konce července startovat v mezinárodních soutěžích pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci hostitelských zemí jednotlivých akcí.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer srážky se slábnou. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz na silnicích v Karlovarském kraji je momentálně slabý, bez hlášených dopravních problémů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré jitro a příjemný začátek nového dne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je úterý 14. července a právě začíná naše ranní vysílání aneb dobré ráno s Jitkou Broškovou u mikrofonu. Já vás všechny zdravím a na začátek prozradím, že i dnes se máte na co těšit. O hudební start se nám postarají písničky, co nestárnou od Věry Špinarové a Michala Tučného. V anketě Ahoj rádio se za chviličku dozvíme, proč dospělí lidé často používají sprostá slova. A tématem našeho prvního ranního příspěvku bude jedna slovenská pochoutka. Je to jídlo, které většina Slováků dobře zná od dětství. Kupují si ho na snídani, na svačinu, cestou z práce a čím dál častěji také na letních festivalech. Jenže stačí se zeptat, která treska je ta pravá a z nenápadné svačiny je rázem téma na dlouhou debatu. Reportáž uslyšíte už za pár minut, tak ať se máte s námi hezky. Je 5:05. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč dospělí lidé používají sprostá slova?
1: Protože se zlobí.
2: Protože jsou rozčílený na někoho.
3: Protože něco udělají špatně.
4: Protože každý má jiný názor.
5: Třeba se někomu nějaký lidi nelíbí.
6: Protože jsou třeba naštvaný.
7: Když mají zlost.
8: Protože jsou rozčílený.
9: Protože se zlobí na svý děti, že zlobí.
10: Milováda jsem.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, je 12:01, venku máme oblačno a teploty se pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia. Před námi je velmi teplý den, ale objeví se přehánky a bouřky. Očekáváme převážně velkou oblačnost, během dne postupně na většině území, přehánky a bouřky výjimečně i velmi silné, večer pak srážky zesláblou. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupně Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr do 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky mohou být lokálně doprovázeny přívalovým deštěm a kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát.
1: Svou písničkou přispěla na rozjezd úterního dobrého rána hudební skupina Jelen. Za 8 minut bude 17:30 a před námi první ranní příspěvek na téma z gastronomie. Tak stačí položit jedinou otázku a o živou debatu je postaráno. Patří ananas na pizzu? A nebo pokud jste na Slovensku, tak která treska v majonéze je ta pravá? Jídlo, které se na Slovensku stalo téměř národním fenoménem, totiž už desítky let rozděluje své příznivce na dvě skupiny. A tahle debata neutichá ani tam, kde byste ji možná nečekali, na letních festivalech.
2: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
3: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
4: Podle mě už každým rokom to je ještě známější jako halušky brinzové a fakt ty Slováci to oblubují a je to taká srdcovka.
3: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
4: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
3: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a to slovo ambasáda v něm nejspíš není náhodou. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic nebo ze Žiliny? Což je vlastně taková slovenská verze věčné debaty o plzeňském a budějovickém pivu. Návštěvník festivalu Miroji ale bere hlavně s nadhledem.
5: Je sranda být v táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
2: Ale tahle je košická.
5: Musím asi, tak asi budem tak prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
3: Tohle přitom není jen souboj dvou měst. Kořeny téhle rivality sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Obě firmy se pak roky přily nejen o to, která vyrábí tu pravou, ale i o název, podobu obalů nebo složení receptury. Každá z tresek si našla své věrné příznivce. Richard patří k těm, kteří rozdíl mezi nimi prý poznají hned. Podle něj rozhoduje hlavně poměr ryby, majonézy a zeleniny.
6: Ja som za svoju vlastnú domácu tresku, takže tretí tým, ale keď si mám vybrať, tak poviem, že Košice.
3: Tady na festivalu se ale nakonec pro tresku vrací každý bez ohledu na to, ke kterému táboru patří. Mezi nimi je i Martin.
7: Ja som tu druhý deň a som tu tretíkrát, pretože je to treska. Poznáme tá vlastne z tých starých čias, ona potom na chvíľku vymizla a vrátila sa späť, čiže taký comeback prichádza.
3: A není jediný, jak potvrzuje stánkařka Natália.
4: Každý rok tu stojí rady od 7. do 3. sa väčšinou nezastavíme a ide to.
3: No a i podle fronty se zdá, že recept starý více než 70 let na Slovensku pořád funguje. Loni se treska tady na Pohodě dokonce vyprodala ještě před koncem festivalu. Z Pohody v Trenčíně Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Buchenwaldské ulici v Karlových Varech začala oprava chodníků a silnice. Řidiči teď neprojedou úsekem mezi ulicí Jana Opletala a krematoriem na Růžovém vrchu. Město ulici opravuje kvůli sesuvu svahu pod komunikací. Práce vyjdou na necelých 6 milionů korun. V Lokti je dočasně mimo provoz senior taxi. Služba dlouhodobě pomáhá zejména starším a méně mobilním občanům s dopravou, například k lékaři nebo za nákupy. Důvodem omezení je dovolená. Taxi bude opět jezdit v běžném režimu od pondělí 27. července. V Sokolově začal platit nový režim pro fungování protialkoholní záchytné stanice. Místo dosavadního nepřetržitého provozu bude zařízení otevřené vždy od pátku do pondělního rána. Tento režim potrvá do konce srpna. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Česko tím naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Půjde o první velkou investici ESA ve středovýchodní Evropě. Zaměří se na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu dat. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu A počasí. Dnes bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné, teploty do 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji je zatím provoz slabý, dopravní nehody hlášené nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary vstáváte do úterního rána s datem 14. července. Svátek má dnes Karolína, které určitě budeme po 6. hodině blahopřát a taky vysvětlíme i význam tohoto jména. Ale teď si pojďme připomenout, že dnes by býval oslavil své 87. narozeniny zpěvák, herec a malíř Karel Gott, který se dožil 80 let. V dobrém ránu si na něj právě teď vzpomeneme písničkou Běž za svou láskou, no a zanedlouho nabídeme taky výběr očekávaných událostí. Je půl šesté a tři minuty. Hezké dobré ráno.

pohodové muziky vyplnila svou písničkou slovenská hudební skupina Elán. A já vám přeji příjemné úterní ráno. Je 14. července a jaké události se právě dnes očekávají? Tak poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Prezident Petr Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové a zástupci mládežnických organizací parlamentních politických stran. Francouzi dnes slaví s

0: Svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v Paříži. Dopoledne se akce na bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Bruselu se dnes bude konat třetí přístupová konference s Ukrajinou i Moldavskem. V obou případech se otevřou další kapitoly jednání o vstupu těchto zemí do Evropské unie. Konkrétně se bude projednávat takzvaný šestý tematický blok, který slučuje dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. A růst cen ropy na světových trzích v pondělních večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnovují blokádu vůči Iránu. Severomořská ropa Brent vykazovala nárůst o téměř 10%, překročila tak $83 za barel. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v regionu je oblačno, teploty se pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia a dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, ráno lokálně zejména v Krušných horách, během dne postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými. Večer pak budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 25 do 28 stupňů Celsia. Na horách od 21 do 24 stupňů. Vanemírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky mohou být lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně až kolem 25 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je na prvním stupni, tedy mírná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tipy pro volný čas.
2: 6. hodina je za dveřmi, bude tu se zprávami už je za 10 minut, ale nejprve vám přinášíme dnešní pozvánky. Kurs paličkování připravili od 13 do 18 hodin v Městské knihovně v Ostrově. Na kurzu si zájemci vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky i odborná literatura. Série kolonádních koncertů Západočeského symfonického orchestru pokračuje od 15 hodin a 15 minut na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě, kde zazní například Polonéza Esdur Antonína Dvořáka anebo valčík Johanna Strause Vídeňská krev. V Karlovarském kulturním a kreativním centru Varieté ve čtvrti Stará Role zaujme výstava nazvaná Za hranicemi hluku. Své obrazy tam představuje výtvarnice Lorraine Parci, pochází z Filipín a v současné době pobývá v Karlových Varech a v Praze. Příjemnou procházku nabízí naučná stezka Klacká ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Klackého rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Klacké rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. Park Bohemium v Mariánských Lázních láká k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-Lázeňskou kolonádu anebo zámek Červená Lhota. Na historii Lubu a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny je zaměřená naučná stezka Lubsko. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května vrátíte zpět. A na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika aneb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu, na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy 2 písmena, která dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Odvolací krajský soud v Ústí nad Labem se bude zabývat případem rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Ostrov na Karlovarsku získal dotaci na rekonstrukci dráhy na atletickém stadionu. Na odchodnou dostane ex-ředitel pojišťovny ministerstva vnitra Kostka celkem 6 milionů korun. A dnes bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 28 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy s Danou Jelínkovou. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes bude v odvolacím řízení řešit případ rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Okresní soud v Děčíně za ně vyměřil zkušebnímu komisaři 7 let a tlumočníkovi 4 roky vězení. Podle státního zástupce získalo v jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované potrestal soud už dřív. Ostrov na Karlovarsku opravuje dráhu na atletickém stadionu. Za práce zaplatí město přes 3,5 milionu korun. Celou částku ale pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Oprava povrchu atletického oválu by měla být hotová letos na podzim, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
4: Jde o to, že ona po těch 10 letech jsou místa, která jsou už hodně opotřebovaná. Může to být nebezpečné pro ty sportovce, pro kohokoliv, kdo tu dráhu používá. Měli jsme tam i nějakého revizního technika, který nám doporučil opravdu renovaci té dráhy.
2: Součástí akce je taky získání certifikátu, že dráha splňuje mezinárodní standardy atletického sportu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému řediteli Davidu Kostkovi celkem 6 milionů korun. Je to dvakrát víc, než dostal bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka rezignoval letos ke konci dubna. Radiožurnál už informoval, že má nárok na 3 milionové odchodné. Nově redakce získala pomocí informačního zákona Kostkovu smlouvu, podle které měl i 3 milionovou roční konkurenční doložku. Podle mluvčího pojišťovny ministerstva vnitra Martina Bačkovského nové vedení jedná úsporněji.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
2: Kostka se k záležitosti vyjádřit odmítl a odkázal na tiskový odbor pojišťovny. Írán zasáhl 2 tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo o tom ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ale podařilo se je dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters zásah 2 supertankerů potvrdili. Sport. Vítězka letošního Wimbledonu tenistka Linda Nosková se vrátila do Česka. Do Prahy přiletěla včera krátce po 17. hodině a společně s trenérem Tomášem Krupou hned zamířila na Štvanici. Právě tam poprvé ukázala novinářům slavnou wimbledonskou trofej a prozradila také, jestli už si naplno uvědomuje, čeho ve svých 21 letech dosáhla.
6: Myslím, že to s odstupem času už teďka došlo. Bylo těch momentů, kdy vydali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer částečné ubývání srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Provoz v Karlovarském kraji je plynulý, dopravní nehody hlášené nemáme.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Prevence rizikového chování na základních školách je podle adiktologů často nedostatečná. Přicházejí proto s novým řešením. No a s jakým? Tak to prozradíme v následujících minutách dnešního Dobrého rána. V němž budeme blahopřát, budeme si povídat o počasí s plzeňskými meteorology a taky poslouchat písničky Jež nestárnou od Babiho Daňka a Heleny Vondráčkové. Tak ať máte dnes prýma den. Je 6 hodin a 5 minut.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.
7: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

problém, ať se na hocelu spíší, ten najmout dát. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

strpnou, třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmout.

0: Copacabana jsme vyrazili spolu se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou a na hodinách 12 minut po 6. hodině. Úterní ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary a v tuto chvíli zdravíme především vás, kteří máte dnes své narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a komu ještě popřejeme? 66. oslaví český zpěvák a skladatel Michal David. 59. oslaví česká zpěvačka rodačka z Chebu Magda Malá. 57. narozeniny oslaví bývalý český skokan na lyžích, mistr světa v letech na lyžích a olympijský medailista Jaroslav Sakala. Ještě připomeňme, že v tento den roku 1939 se narodil zpěvák a mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík Karel Gott, který zemřel ve věku 80 let, a v roce 1902 se narodil římskokatolický kněz Josef Toufar, oběť komunistického režimu, který zemřel ve věku 47 let. A kdo má dnes svátek? Také jmeniny má Karolína. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Obě jména i další varianty jako Karolina, Karla mají původ v němčině, potažmo tedy v latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova Karlas, které se překládá jako svobodný muž a může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. O rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král. Takže jméno Karolína se může také překládat jako královna.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příjemné vstávání do úterního rána přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 7:15 a dnešní předpověď počasí nám přináší meteoroložka Marta Suchá, která už čeká na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak do jakého rána se probouzí posluchači karlovarského regionu?
2: Tak převažuje v regionu už oblačno a zaznamenali už jsme i strážky na Chebsku a v Krušných horách už se objevily přehánky a nebo případně i bouřka. V Sasku a v Ústeckém kraji tam je srážek, ale podstatně více jsou tam četnější už v těchto chvílích. Teploty se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia, v nejvyšších polohách Krušných hor na Klínovci je 12 stupňů.
1: Mm-hmm. A s jakým počasím máme počítat pak přes den?
2: Tak dnes už bude mít rozhodující vliv na počasí u nás výšková tlaková níže, která má střed nad Německem a Polskem. Oblačnost bude proto zvětšená a musíme počítat i se srážkami. Ráno s lokálními přeháňkami nebo bouřkami, zejména tedy v Krušných horách, a později během dne už zaprší na většině míst regionu. Na bouřky je vydaná i výstraha na možnost výskytu velmi silných bouřek, které mohou být doprovázeny kroupami, přívalovými srážkami nebo nárazy větru. Nejvyšší denní teploty dnes budou mít převážně letní hodnoty, budou mezi 25 a 28 stupni Celsia, vyšší maxima budou v místech s pozdějším výskytem srážek. Povane mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, v bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Martou Suchou. Moc vám děkuji. Přeji hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Příjemný den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Němci neboli šumperská skupina Opět a Radeček nám spolu s Máriou Čírovou naservírovali hezkou společnou písničku a za 6 minut bude 6:30. Šikana, poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek i zvládání emocí. Tak nejen na tato témata se zaměřuje nový preventivní balíček programů a metodik pro základní školy nazvaný PrevStart. Vytvořili ho odborníci z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a včera dopoledne ho představili novinářům. Podle nich je současná prevence rizikového chování roztříštěná a pro běžnou praxi těžko uchopitelná.
1: Jedním z nejtěžších témat na školní prevenci je způsob, jakým ty programy jednotlivé kombinovat, jak pokrýt základní věkové skupiny a současně vlastně, jakým způsobem pokrýt všechna ta hlavní velká témata, která dnešní školy trápí.
2: Podle Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, mají školy k dispozici desítky preventivních programů, ale často jsou roztříštěné a většina témat tak zůstává nepokrytá.
1: Před ředitelem a školním metodikem prevence je velmi nelehký úkol, jakým způsobem si vybrat jednotlivé programy, jak je zkombinovat a jak je implementovat, v podstatě přesahuje možnosti jak ředitele, tak školního metodika.
2: Nový balíček se skládá z 6 ověřených programů pro děti od 1. do 9. třídy. Zabývá se tématy, která jsou pro školy aktuální, tedy šikanou, užíváním návykových látek, duševním zdravím nebo třeba zvládáním emocí, popisuje adiktolog Mijovský.
1: Ta základní témata jsou daná těmi epidemiologicky nejvýznamnějšími projevy rizikového chování a poruch duševní zdraví. Na jedné straně se bavíme třeba o takových věcech, jako je bezpečnost ve škole, v šatnách, při dozorech a podobně. Bavíme se také o tématech, jako je například zvýšená míra úzkostnosti, depresivity u dětí a podobně. Znamená ta druhá vrstva je vlastně samotná oblast duševního zdraví. A tou třetí vrstvou jsou samotné jednotlivé typy toho rizikového chování. To znamená samotná šikana, zneužívání návykových látek, sexuální zdraví a podobné věci.
2: Potřebu systematické prevence potvrzují i aktuální data o rizikovém chování dětí. Upozorňuje ředitelka odboru protidrogové politiky úřadu vlády Lucia Kišová.
3: Na základních školách v oblasti rizikového chování v posledních letech sledujeme nárůst duševních problémů u mladých lidí. Je to asi 7% nárůst sebepoškodzování, suicidální myšlenky, ale i užívání návykových látek.
2: Celý balíček PrevStart je koncipovaný tak, aby programy na sebe navazovaly a škola je mohla implementovat postupně podle potřeb. Karolína Burdo, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během dneška. Výstraha platí pro celé území republiky v Karlovarském kraji od 11 do 22 hodin. Bouřky doprovodí přívalový déšť, kroupy a silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Ještě téměř 9 tisíc motoristů v Karlovarském kraji si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Důvodem je konec platnosti. Samotná obnova dokladu už nevyžaduje osobní návštěvu úřadu. Výměnu lze vyřídit i online na portálu dopravy. Společnost pro výzkum kamenných křížů v Aši zahájila provoz internetové databáze historických památek. Nový systém navazuje na předchozí desítky let starou evidenci. Navíc bude postupně přístupný i veřejnosti, která do něj bude moci vkládat vlastní údaje o nalezených památných kamenech. V Česku ubyla plocha pro pěstování zeleniny o zhruba 4% meziročně na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Pěstování také komplikují výkyvy počasí, například jarní mrazy, sucha a bouřky s přívalovými dešti. Aktuálně právě začala hlavní část sklizně zeleniny. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Fox News řekl, že Spojené státy nejspíš převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Americké síly podle něj budou úžinu chránit a Washington za to by měl dostávat zaplaceno. Íránské velení v reakci uvedlo, že to nedovolí. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově šestá v celkovém pořadí, šampionka Linda Nosková sedmá. A počasí dnes bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné, teploty do 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Doprava na území Karlovarského kraje je plynulá, nehody hlášené nejsou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: To byly krátké zprávy s Danou Jelínkovou, které nám vyplnily úterní dobré ráno. No a v půl sedmé a dvě minuty opět rozjedeme náš hudební proud, a to s písničkou od Ivety Bartošové. Také se dozvíte, jaké budeme mít odpoledne hosty ve studiu, a přidáme i kalendárium s Petrem Jungmanem. Tak tedy hezké ráno.

0: Taky, jak se vám líbila tahle vzpomínka na hudební dvojici Naďu Urbánkovou a Karla Černocha v písni Vzácný nápoj mládí. Já vám přeji příjemné úterní ráno s datem 14. července. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, plný informací, dobré muziky a také ranní pohody. No a v tom našem odpoledním vysílání vás pak pozveme na charitativní turnaj v Malé Kopané do Drmoulu, který pořádá To fotbal Charita. Hosty dobrého odpoledne, kteří nám poví o této akci bližší informace, budou hlavní organizátoři Jaroslav Paseka a Marek Daneziev. A vy si to nenechte ujít dnes po 15. hodině. Tak naše časomíra ukazuje aktuálně 6:39, no a po písničce pak nahlédneme do předpovědi počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Oblačno až polojasno, na Chebsku a v Krušných horách lokální přehánky nebo bouřky a teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Tak přesně tak vypadá úterní ráno v našem regionu. A dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, zejména v Krušných horách. Během dne postupně na většině území přehánky a bouřky, výjimečně i velmi silné, a večer pak budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky mohou být lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně až kolem 25 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná na prvním stupni. Ještě pár sekund a bude 6:45. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den.
4: Taxická hranice.
3: Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
5: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
3: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
6: Really?
3: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem

0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj zřídí koordinátora pro psychiatrickou péči. Město Abertamy na Karlovarsku připravuje stavbu parkoviště u dolu Mauricius. Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné výchově. A dnes bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 28 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv s Danou Jelínkovou. Karlovarský kraj zřídí funkci koordinátora pro psychiatrickou péči. Jak uvedl hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO, koordinátor by měl propojit existující služby a hledat možnosti, jak celkově psychiatrickou péči v regionu zlepšit a udělat dostupnější. Výrazné nedostatky má psychiatrická péče v kraji i v adiktologii, která se zaměřuje na léčbu závislostí. V Karlovarském kraji je jedno lůžkové psychiatrické oddělení v Ostrově, kde nemocnice nedávno dokončila i nový psychiatrický pavilon. Vyhlášené výběrové řízení na koordinátora potrvá do konce července. Abertamy na Karlovarsku postaví parkoviště u dolu Mauricius. V této části města úplně chybí parkovací plochy a radnice si od toho slibuje, že lidi nebudou muset parkovat v přírodě. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové by cena za výstavbu měla být okolo 20 milionů korun.
2: Teď jsme ve fázi vlastně stavebního povolení, kdy nám chyběl poslední doklad o dopadu na životní prostředí, který již máme hotový a nebrání nic k vydání stavebnímu povolení a následné realizaci parkoviště a jejího okolí. Nebude se dělat jenom parkoviště, ale bude se dělat i zázemí herbníků a přírody okolo.
1: U parkoviště vznikne i nové posezení pro turisty. Nezletilí násilníci by neměli už končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
3: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
4: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
3: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
5: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
3: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Španělské úřady identifikovaly 9 lidí, kteří zemřeli při požáru na jihu země minulý týden. Informovala o tom agentura AFP. Celkem jich zemřelo 13 a u 3 úřady ještě totožnost musí určit. 4 mrtví pochází z Británie, 3 z Belgie a po jednom pak z Francie a Španělska. O víkendu v nemocnici zemřela jedna zraněná Britka. Šéf regionu Andaluzie Juan Manuel Moreno uvedl, že se neočekávají další oběti. Sport. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi mohou postoupit do souboje o titul po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zas ovládli poslední 2 vzájemné zápasy.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer částečné ubývání srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nehody v Karlovarském kraji hlášené nemáme, provoz na území regionu je zatím plynulý.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Další podvodné SMS zprávy, to je další téma pro rubriku Ověřovna. Tentokrát kolegové ze serveru iRozhlas.cz varují před podvodníky, kteří se vydávají za dopravní policii a lákají z lidí peníze za platbu údajných pokut. O tématu budeme detailně mluvit už za čtvrt hodinky, tak si na to počkejte, stejně tak jako na rubriku Ahoj rádio. A na další písničky, které jsme pro vás připravili od zpěvaček Anika a Hany Zagorové. Tak ať se vám pěkně poslouchá. Je 7 hodin a 5 minut. Dobré ráno.

0: Kam byste schovali pirátský poklad?
1: Do jeskyně, do podzemí.
2: Proč si ten poklad schovám do truhly?
3: Do země, pod postel,
4: pod peřinu,
5: pod skálu.
6: Hluboko do pralesa.
7: Na ostrov.
8: Dát ho třeba to na střechu.
9: Do skříně.
10: Do sklepa.
11: Třeba na půdu.
12: Do komínu.
13: Já bych ho asi hodil do moře.
14: Do tý, do truhly a zamknutý.
15: Do podzemního tunelu.
16: Do truhly a dal bych to mamce, aby to někam schovala, ale vzal bych si v klíč, aby to neviděla, co to je.
17: Já bych ho rozházela chudým lidem.
18: Ahoj, rádio!
19: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Oblačná až polojasná obloha na Chebsku a v Krušných horách, lokální přehánky nebo bouřky a teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia. Tak to je aktuální počasí u nás v našem regionu a jak bude přes den.
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na 8 a dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, zejména v Krušných horách. Během dne postupně na většině území přehánky a bouřky, výjimečně i velmi silné. A večer pak budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 21 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky mohou být lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně až kolem 25 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: I nadále příjemný poslech přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Za 10 minut bude 7:30. Tak možná i vám nedávno přišla SMS zpráva od dopravní policie s tím, že máte urgentně zaplatit pokutu za překročení rychlosti. Jde ale o podvod, který z vás má vylákat peníze nebo osobní údaje. Tématu se věnují redaktoři našeho zpravodajského serveru iRozhlas v pravidelné rubrice Ověřovna. A z detaily je ve studiu redaktorka Monika Červená, kterou vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak tyto podvodné zprávy v posledních týdnech v několika vlnách přišly mnoha Čechům. Tak jak vypadají?
1: Hned na úvod se v nich píše, že jde o poslední napomenutí za překročení rychlosti. Zpráva odkazuje na webovou stránku, kde je údajné číslo případu a typ přestupku. Konkrétně má jít o překročení rychlosti zaznamenané na automatickém rychlostním radaru. A pokud nezaplatíte, hrozí vám podle zprávy zákaz řízení, soud, vymáhání částky nebo úhrada nákladů na vymáhání. Policie ale upozorňuje, že to je samozřejmě podvod.
0: No a Moniko, jak to tedy můžeme poznat?
1: Tak tyto zprávy přicházejí z telefonního čísla s předvolbou +63, to je předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na rychlou platbu, nebo třeba i nabízená sleva 50%, pokud pokutu zaplatíte rychle. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Takové zprávy proto doporučuje smazat a nereagovat na ně. A pokud lidé na odkaz přeci jen kliknou, neměli by zadávat žádné osobní údaje. Ještě dodám, že překročení rychlosti policisté navíc řeší jen tehdy, když dotyčného přistihnou na místě. V opačném případě předávají takový případ obci s rozšířenou působností.
0: Kolegové z iRozhlasu zjistili, že podvodné SMSky přišly i lidem, kteří nemají auto a dokonce ani řidičský průkaz. Tak jak je to možné?
1: Podvodníci ke kontaktování svých potenciálních obětí často používají databáze uniklých osobních údajů, které si mohli koupit nebo stáhnout. Data můžou ale taky sami krást. Takové podvody zároveň většinou nepáchají jednotlivci, ale organizované skupiny ze zahraničí. I když je takové pachatele obecně těžké vypátrat, v poslední době zaznamenala policie podle Vinčálka několik úspěchů.
2: Naposledy jsme zveřejňovali informaci, že jsme my jako česká policie ve spolupráci s tureckými kolegy zastavili činnost jednoho call centra, kde se podvodníci vydávali za falešné bankéře a policisty.
1: I v takových případech ale podle něj není jisté, že poškození dostanou zpět své peníze.
0: Říká v dobrém ránu redaktorka Monika Červená, které děkuji a přeje hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A podrobnosti a také další díly rubriky Ověřovna najdete na serveru iRozhlas.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Buchenwaldské ulici v Karlových Varech začala oprava chodníků a silnice. Řidiče teď neprojedou úsekem mezi ulicí Jana Opletala a krematoriem na Růžovém vrchu. Město ulici opravuje kvůli sesuvu svahu pod komunikací. Práce vyjdou na necelých 6 milionů korun. V Lokti je dočasně mimo provoz senior taxi. Služba dlouhodobě pomáhá zejména starším a méně mobilním občanům s dopravou, například k lékaři nebo za nákupy. Důvodem omezení je dovolená. Taxi bude opět jezdit v běžném režimu od pondělí 27. července. V Sokolově začal platit nový režim pro fungování protialkoholní záchytné stanice. Místo dosavadního nepřetržitého provozu bude zařízení otevřené vždy od pátku do pondělního rána. Tento režim potrvá do konce srpna. Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci Státní bezpečnosti. Soud je potrestal za perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži se ke zneužití pravomoci úřední osoby přiznali a s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Třetí obžalovaný k soudu nepřišel. Soud se tak k případu vrátí v září. Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovaly jednotky protivzdušné obrany. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. A počasí dnes bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 28 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 21 mezi Vojtanovem a Trstěnicemi na Chebsku pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak vznikala kniha pohádek pro děti? Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od herečky Marie Doležalové. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli v krátké ukázce, ale tato bude až poté, co prolistujeme regionální noviny a poslechneme si písničky, které máte rádi a které nestárnou, od Ilony Čákové a Pavla Bobka. Je půl osmé a tři minuty, hezké ráno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Dnešní noviny.
1: 7 minut po půl osmé a to je čas na přehled dnešního regionálního tisku. Úterními novinami listoval zajímavá regionální témata, z nich pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Hezké dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: V Plzeňském a Karlovarském kraji skončila zbraňová amnestie, během níž lidé odevzdali přes 400 zbraní, více než 8 000 kusů střeliva a 10 kusů munice. Mezi odevzdanými předměty se objevily historické unikáty. Karlovarský kraj hlásí dokonce rekordní počet odevzdaných zbraní. Jak se můžete dočíst v dnešním regionálním deníku, mezi odevzdanými zbraněmi byly například signální pistole výhradně užívaná německou Luftwaffe, britský samopal použitý při pražském povstání v roce 1940. 45 nebo ruční granáty.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Například to, že Chomutovská nemocnice má nového ředitele. Stal se jim Adrian V. Šaroch, dosavadní ekonomický poradce ředitelky. Za cíle ve vedení si dal přinést stabilitu a dodat impulzy pro rozvoj zdravotnického zařízení i jeho personálu. Za prioritu si určil udržitelný rozvoj.
1: No a ještě do třetice pojďme prolistovat regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak o čem ta píše?
2: Je možné spojit techniku, umělou inteligenci a včely? V Mladé frontě se dnes dozvíte, že v průmyslovém parku CHEP to jde. Každý z 8 úlů, které v tamním areálu stojí, je technikou doslova nabušený. Má kamery, teplotní a váhová čidla nebo i zvukové senzory. Celý systém je poháněný solární jednotkou. Naměřené hodnoty využívá umělá inteligence, která se o úly stará. Když se něco děje, pozná to jednoduše, třeba z toho, jak včely bzučí. Podle manažerky projektu Včely na střechách Aleny Machové se včelám v chebském průmyslové zóně daří výborně. Jak pro Mladou frontu dodala, aktuálně je v úlu kolem 70 tisíc včel. Na zimu se jejich počet sníží na 30 tisíc. Každý úl ročně vyprodukuje minimálně 15 až 20 kilogramů medu.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk, děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Do úterního rána vstáváte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a já připomenu, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, zejména v Krušných horách. Během dne postupně na většině území přehánky a bouřky, výjimečně i silné, a večer pak budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů. Vanemírný severovýchodní až východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přichází hodně zesílí. Bouřky mohou být lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně až kolem 25 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je dnes mírná na stupni číslo 1.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Také dnes posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na hodinách 7.48. No a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině vysíláme pořád Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Marie Doležalová. No a my se dozvíme například i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
1: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
0: Celý rozhovor s Marií Doležalovou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mezi Tatrovicemi a Vřesovou na Sokolovsku je silnice po opravě znovu průjezdná. Karlovarský kraj měl na konci loňského roku třetí nejvyšší podíl cizinců v zemi. Prezident Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Bude oblačno, postupně přehánky a bouřky, i silné teploty do 28 stupňů Celsia. I další zprávy má pro vás Dana Jelínková. Silnice mezi Tatrovicemi a Vřesovou na Sokolovsku je ode dneška znovu průjezdná. Informuje o tom krajská správa a údržba silnic na sociální síti. Kvůli opravě vozovky tam platila úplná uzavírka od dubna a řidiči museli využívat zhruba 25 kilometrů dlouhou objízdnou trasu přes Nejdek. Obec Tatrovice pro místní upravila lesní cestu. Uzavírka měla platit původně do srpna, ale práce se podařilo urychlit a zkrátit. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
2: V rámci stavby došlo k úpravě směrového i výškového vedení silnice s ohledem na bezpečnost provozu a platnou legislativu. Součástí prací je také nové odvodnění komunikace, osazení směrových sloupků, vodorovné a svislé dopravní značení, instalace svodidel a přeložení nadzemního sdělovacího vedení do země.
1: Oprava zhruba 400-metrového úseku stála přes 9 milionů korun. V Karlovarském kraji žilo ke konci loňského roku téměř 37 tisíc cizinců, to je 12,6% z celkového počtu obyvatel kraje. Zároveň je to třetí největší podíl mezi regiony Česka po hlavním městě Praze a Plzeňském kraji. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Polovinu cizinců v kraji tvořili Ukrajinci, následují občané Vietnamu a Slovenska. Více mluvčí krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech Jana Špačková.
3: Mezi okresním srovnání vykazovali vysoký počet cizinců okresy Cheb 45% a Karlovy Vary 44% všech cizinců žijící v Karlovarském kraji. Naproti tomu v Sokolovském okrese žije pouze 11% z nich.
1: Oproti roku 2024 se počet cizinců v Karlovarském kraji zvýšil o zhruba 850. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Petrem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin českého času obnoví blokádu íránských příjmů. Stavů. Informovalo o tom CENTCOM.
0: Sport.
1: Ve žlutém trikotu pro vedoucího závodníka Tour de France zahájí druhý týden závodu Tadej Pogačar ze Slovenska. Soutěž bude po dni volna pokračovat 10. etapou dlouhou 166 kilometrů. Ve francouzském Středohoří čeká na účastníky celkem 7 horských prémií. Nejlepší stria českých účastníků Matyáš Vacek je po 9 etapách na 24. pozici se 17-minutovým odstupem na prvního Pogačara.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky, i silné, večer částečné ubývání srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1 mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby se pohybuje na silnici 20 mezi Toužimí a Jinišovem na Karlovarsku a mezi 138. a 146. kilometrem dálnice D6 se opravuje vodorovné značení. Dejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pět minut po 8 hodině a úterní dobré ráno pokračuje dál. Poslední hodinku otevřeme s písničkou od Petra Kotvalda a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, to se dozvíme už za chvíli od Martina Písaříka. A aby toho nebylo málo, tak taky navštívíme Chebskou galerii 4, kde vystavuje hned tři své fotografické cykly plné krásných žen. Hynek Čermák, tak nás poslouchejte dál. Hezké ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Legendární skupinou Beatles jsme se v čase přehoupli přes 8:45 a předpověď počasí nám přináší meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké počasí máme očekávat právě dnes?
2: Tak dnes by nám mohlo konečně na některých místech zapršet, rovnou říkám, že to budou lokální srážky, hlavně z přehánek a bouřek, takže nečekejte, že by nám zapršelo na celém území. Jinak teď po ránu se také výjimečně vyskytla i bouřka v Karlovarském kraji, i když hlavně v tom Ústeckém, teď aktuálně nás ovlivňuje ale právě zvětšená oblačnost z těch bouřek. Teploty máme kolem 20 stupňů většinou v těch nejnižších polohách, no a i přesto, že ty bouřky malinko nám tu atmosféru modifikovali teď po ránu, tak očekáváme, že ten vývoj bouřek bude potom během odpoledne k večeru i nadále by se mohly vyskytnout ty bouřky velmi silné, jednak tedy s kroupami i kolem 2 cm nebo výraznějšími nárazy větru a také s přívalovými srážkami. Takže samozřejmě těch bouřek a té oblačnosti bude potom hlavně víc během odpoledne a k večeru. Jinak teploty ale dnes budou vysoko, čeká nás teplý den s teplotami 25 až 28, takže bude docela teplo, vítr bude foukat většinou od východu, ale v těch bouřkách samozřejmě zesílí.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den a jak bude vypadat středa v Karlovarském kraji?
2: Tak bude chladněji, převažovat, ale bude i nadále zvětšená oblačnost. Takže počítejte s nějakou oblačnou oblohou. I zítra by se nějaká ta přehánka, možná výjimečně i bouřka, mohla vyskytnout, hlavně odpoledne. Ještě úplně není jasné, jestli budou ty bouřky případně silnější, ale pokud opravdu jich bude plošně málo, večer by ty srážky měly ustávat a oblačnost ubývat. No a ty teploty zítra tak o 2 stupně nižší, takže 23 až 26, vítr většinou slabší.
1: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: Vaším průvodcem úterním ránem je Český rozhlas Karlovy Vary a za 8 minut bude 8:30. Herec a režisér Hynek Čermák se představuje hned ve dvou patrech Chebské galerie 4 jako fotograf, a to kolekcemi černobílých aktů a portrétů Femina Dea Lucis Umbra, Světlo a stín a Žena bohyně. V Chebu vystavuje 10 let poté, co se jako fotograf představil svou první expozicí v Davidském divadle. Na otázku, jak se dostal k focení, odpověděl v Chebské galerie 4 redaktorovi Josefu Šorfovi.
1: Já jsem začal s focením aktů asi tak před 18 lety a věděl jsem už od svých 15, že akt bych někdy fotit chtěl. Pocházím z výtvarnické rodiny, můj tatínek se s mámou poznali na výtvarné škole na Holerově náměstí a u nás doma běžně visely olejomalby aktů, tak možná proto jsem k tomu měl nějaký vztah, ale až tak kolem těch 30 let jsem začal fotografovat ženy. No a tady nahoře, v té poslední části, najdete jedny z prvních fotografií, které byly třeba součástí výstavy v tom Davidském divadle. Ta se jmenovala Ještě máme naději.
2: Vy fotíte ženy v různých prostředích. Podle čeho vybíráte?
1: Ženy vybírám podle toho, když na mě nějakým způsobem zapůsobí, když mi předají nějakou energii. No, já vždycky potkám nějakou ženu a ucítím, že je tam něco mnohem víc, než na první pohled vypadá, protože se snažím nějakým způsobem skrz tu nahotu fotit duši. Já vím, že to zní velmi nadneseně, ale ono to tam prostě je.
2: Tereza z Davle říkala, že začala spolupracovat s kamarádkami, které byly v jistém ohledu bezprostřední.
1: Ono totiž být modelkou fotografického aktu je podle mě samostatná umělecká disciplína. Já hledám ve fotkách s ženami obyčejnost, hledám samozřejmost, kterou zná každý muž, který žije se ženou. A tyhle ty momenty se snažím zachycovat. Vždycky je samozřejmě skvělý, když máte modelku, která je nějakým způsobem umělkyně. Proto na mých fotkách velice často vidíte české herečky, ale vyhýbám se obličejům.
2: Říká Hynek Čermák ke svým fotografiím, které jsou vidět v Chebské galerii G4. Celá řada vašich snímků tady působí velice civilně, jako kdyby člověk byl na místě, kde ta dívka se zrovna třeba myje nebo sedí za stolem nebo se češe.
1: To je přesně to, po čem toužím. Já při tom focení, ano, samozřejmě se dohodnu s modelkou na nějaký póze, ale já ji fotím ve chvíli, kdy nad tou pózou uvažujeme, ona to třeba neví. Proto se mi daří fotit civilní fotografie, ale je to trošku podvod. Samozřejmě, že pár těch fotek tady je skutečně jako momentek.
2: Popisuje svou práci Hynek Čermák. Dneska fotí v podstatě každý, kdo má telefon. Co vás přivedlo k tomu začít fotit profesionálně a navíc v situaci, kdy jste byl už známým hercem, kdy jste to neměl zapotřebí?
1: No, mě to strašně baví. Baví mě nejenom ta fotografie jako taková, ten výsledek, ale baví mě hrozně i ta cesta za tou fotkou, která je u focení aktu velmi jako trnitá. Takže mě ženy baví, baví mě s nimi komunikovat. A herectví je věc, která je mojí profesí. Fotografie mou profesí není, takže já nejsem profesionál a vyznačuje se to pro mě tím, že já si můžu fotit, co chci. Protože mě to neživí, což si profesionální fotografové nemůžou dovolit.
2: Uzavírá Hynek Čermák. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během dneška. Výstraha platí pro celé území republiky. V Karlovarském kraji od 11 do 22 hodin. Bouřky doprovodí přívalový déšť, kroupy a silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Ještě téměř 9 tisíc motoristů v Karlovarském kraji si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Důvodem je konec platnosti. Samotná obnova dokladu už nevyžaduje osobní návštěvu úřadu. Výměnu lze vyřídit i online na portálu dopravy. Společnost pro výzkum kamenných křížů v Aši zahájila provoz internetové databáze historických památek. Nový systém navazuje na předchozí desítky let starou evidenci. Navíc bude postupně přístupný i veřejnosti, která do něj bude moci vkládat vlastní údaje o nalezených památných kamenech. Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Jedná se už o šestou platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliard korun. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání a rozvoje infrastruktury. V Bruselu se dnes bude konat třetí přístupová konference s Ukrajinou i Moldavskem. V obou případech se otevřou další kapitoly jednání o vstupu těchto zemí do Evropské unie. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově šestá v celkovém pořadí, šampionka Linda Nosková sedmá. A počasí čekejte oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Pozor, mezi 138. a 146. kilometrem dálnice D6 se opravuje vodorovné značení. Dopravní nehody v Karlovarském kraji zatím hlášené nejsou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak to byly krátké zprávy s Danou Jelínkovou. Úterý 14. července, to je dnešní datum v kalendáři a dnes budeme blahopřát k svátku Karolínám. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Obě jména i další varianty jako Karolina, Karla mají svůj původ v němčině, potažmo tedy v latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova Karlas, které se překládá jako svobodný muž, ale může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Karolus. Tak ještě dodejme, že o rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král, takže jméno Karolína se tak může překládat jako královna. Tak Karolínám posíláme písničku od Leony Machálkové, no a už za 8 minut budeme soutěžit, tak se pomaličku připravte, je 8:30 a 3 minuty.

0: česká rocková legenda kapela Olympic nemohla zůstat stranou našeho hudebního proudu, ale teď už pojďme otevřít soutěž. V té dnešní vás pozveme na koupaliště Michal. U Sokolova máme pro vás dvě celodenní vstupenky a jsou k mání na telefonním čísle 221 55 37 37. Letní osvěžení s pořádnou porcí zábavy, tak to je koupaliště Michal u Sokolova. Průzračná voda si drží vysokou kvalitu, kterou ocení rodiny s dětmi i ti, kteří si chtějí odpočinout a relaxovat. Dominantou koupaliště je jeden z nejdelších venkovních tobogánů v České republice. Nechybí velká trojskluzavka, minigolf, dětské hřiště a občerstvení. V areálu je kemp pro karavany, obytné vozy i stany a nechybí ani dřevěné modulární domky. Veškeré informace o cenách a možnostech ubytování najdete na webu koupaliště Michal u Sokolova. A my v dnešní soutěži nabízíme dvě celodenní vstupenky. Právě teď o ně hrajete na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak ve vysílání první soutěžící, kdo pak je na telefonu? Dobrý den, dobré ráno. Haló? Haló, slyšíme se? Tak jsme sice ve spojení, ale nikdo se nehlásí, tak pokládám sluchátko a beru do vysílání dalšího pořadí. Tak uslyšíme se, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Aneta.
0: Aneta, odkud voláte, Aneto?
1: Karlových Varů.
0: Dobře, tak Aneto, už jste

0: se někdy byla vykoupat na koupališti, Michal?
1: Ano, je to tam krásný.
0: Je to tam pěkný, dobře. A budete vědět, to je soutěžní otázka, jaká je přibližná doba jízdy po tobogánu na koupališti Michal. Vyberte ze tří možností tu správnou variantu. Je to 20 vteřin, 30 vteřin, anebo téměř 40 vteřin?
1: No, já jsem to neskoušela, takže budu hádat, tak no dala bych, no, co myslíte, tak asi příště budu muset vyzkoušet, ale no, dala bych 40 vteřin.
0: A asi to říkáte to dobře, je to tak, ano, máte pravdu. Fanfára pro vás a dvě celodenní vstupenky jsou vaše.
1: Tak. Děkuji, to mám
0: Tak mějte se moc hezky a pěkný den, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8.47 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, zejména v Krušných horách, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky, výjimečně i velmi silné. A večer pak budou srážky částečně ubývat. No ale bude teplo, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 24 stupni. Vanemírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky mohou být lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně až kolem 25 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je mírná na stupni číslo 1.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

S hudební vzpomínkou na Valdemara Matušku jsme se v dobrém ránu přiblížili k 9. hodině. No a to je čas, v němž vám dopolední zprávy nabídne Dana Jelínková. Uslyšíte v nich například o tom, že v Chebu v průmyslovém parku rozvíjí ekologické zázemí areálu, anebo to, že na dodržování pravidel na Hracholůzské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku se dnes zaměří policie. Tak si počkejte na podrobnosti ve zprávách. No a po nich pak otevře dopolední program Stanislav Jurík. A ani dnes v něm nebude chybět prázdninový pořad Zámecké léto s Františkem Kinským a rovněž se soutěží spolu s Pavlem Kudrnou. No tak ať vám nic neuteče, mějte se krásně, mějte se fajn. Od mikrofonu a mixážního pultu se s vámi loučí Jitka Brošková. Zítra se těším opět naslyšenou.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Kvůli anonymní hrozbě bombou je na hlavním nádraží v Praze zastavený vlakový provoz. V průmyslovém parku v Chebu rozvíjí ekologické zázemí areálu. Dodržování pravidel na Hracholské přehradě i kolem této vodní nádrže zkontrolují policisté. Bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 28 stupňů Celsia. Zprávy Adana Jelínková. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze. Odbavovací halu vyklízejí. Metrolinky C kvůli tomu stanicí jen projíždí. Nástupní zastávka Airport Expressu je v Opletalově ulici. Průmyslový park v Chebu provozuje ekologické zázemí v podobě stanoviště se včelami, loukami a retenční nádrží. Cílem je vytvořit protiklad skladovacím a logistickým halám a v místech bývalých brownfieldů obnovit přírodní prostředí. Pokračuje Jaromír Plotica z firmy Ecolit, která park provozuje.
3: Rád bych právě podotkl, že se nelze dívat na průmyslové parky jako na nějaký izolovaný ostrov, který je vlastně od všech ostatních oddělený, ale je to prostě krajinný prvek, ve kterém se pohybují nejen lidé, ale právě jako hmyz, ptáci a další živočichové.
2: Stávající nájemní plocha průmyslového parku v Chebu přesahuje 400 tisíc metrů čtverečních. Všechny budovy mají za sebou certifikaci, která posuzuje vliv staveb na životní prostředí. Na dodržování pravidel na Hracholské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku se dnes zaměří policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky připomenou návštěvníkům na břehu, jak zabezpečit své věci před zloději, nebo jak se chovat, aby nedošlo k tonutí nebo vážným úrazům. S pomocí pracovníka tuzemské státní plavební správy policisté zkontrolují také chování uživatelů plavidel na vodě. Preventivní akce začíná v 10 hodin a potrvá až do odpoledne. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v Paříži. Dopoledne se akce na bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sport. Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvojovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Naopak v prvním kole turnaje v Chorvatsku končí Vít Kopřiva. S domácím Dynem Prižmičem prohrál 1-6 a 3-6. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer částečné ubývání srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezí nad Ohří na Chebsku se provádí pokládka mikrokoberce. Doprava je řízená kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 53.
4: Příjemné úterní dopoledne máme 14. července 2026, 4 minuty po 9. hodině. Znamená to, když je úterý, že budeme vysílat pravidelnou rubriku Zdraví v cajku s radou tělesných bolestí, které vás v životě potkají, si hravě poradí volně prodejné léky. Existují ale i takové typy bolestí, při kterých je nutné co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc. Řekneme vám to už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Leitmotivem dnešního setkání s Miroslavem Šutou je bolest. A to taková, na kterou nezabere obklad, klid nebo třeba volně prodejný lék. Poradíme vám, jak rozeznat bolest, kterou nevyřešíte své pomocí. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Při kterých bolestech co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc?
2: Například v případě bolesti na hrudi. Může se jednat o infarkt nebo o plicní embolii. Bolest může být buď ostrá, nebo můžete mít pocit, že vám na hrudníku leží kámen. Také můžete mít pocit, že se nemůžete nadechnout. Může dojít k tomu, že ta bolest vystřeluje například do paže, do hlavy, do krku. Pokud se zároveň potíte, je vám nevolno, máte závratě, tak určitě volejte rychlou záchrannou službu.
1: Co když nás rozbolí hlava? Obvykle spěcháme do lékárny pro prášky, které tu bolest utlumí.
2: Pokud jste třeba jenom ve stresu, nebo jste se málo vyspali, jste po flámu, tak to takhle vyřešit můžete. Pokud ale jste zažili nějaký úraz hlavy, mohlo by se jednat o otřes nebo otok mozku. Pokud je ta bolest ostrá, máte pocit na zvracení, máte potíže se zrakem nebo se sluchem, s rovnováhou, mohlo by se jednat také o mozkovou mrtvici. O tom už jsme vysílali, v tomhle případě zase neváhejte a volejte rychlou pomoc.
1: Když už jsme u té hlavy, s bolestí zubů zamíříme ke stomatologovi, co ale bolesti v jiných částech obličeje? Na co si dát pozor?
2: Například na bolest očí. Pokud jste zažili náraz do oka, spadlo vám do oka nějaké smítko, ta bolest je ostrá, máte problém s viděním, může dojít k začervenání, vidíte záblesky nebo duhu kolem zdroje světla, určitě byste měli vyhledat očního lékaře. Mohlo by se jednat o zelený zákal, odchlípení sítnice nebo nějaký zánět.
1: Když to přeženeme s jídlem, může se dostavit bolest břicha. Tady se asi obejdeme bez lékaře.
2: V naprosté většině případů ano, buď jsme se něčím přejedli, nebo nám nesedlo nějaké jídlo. Pokud ale ta bolest přetrvává dlouho, je silná, máte krev ve stolici, křeče, vaše břicho stuhne jako prkno, tak byste zase měli volat rychlou lékařskou pomoc. Může jít například o zánět slinivky, neboli pankreatitidu, nebo diverkulitidu, to je vlastně taková slepá výchlipka ve střevě, která se může zanítit.
1: A co zánět slepého střeva?
2: Ten by to také mohl být. Nicméně ten se často projevuje také bolestmi v pánvi. Určitě v tomhle případě volat pomoc. Ženy by měly myslet mimo jiné na možnou prasklou cystu ovária nebo mimoděložní těhotenství. Tady jde o stavy, které mohou ohrožovat život, čili raději také volat pomoc.
1: Tolik 5 bolestí, na které si dát pozor. A propo 5, taková pětka na vysvědčení, tam může taky pěkně bolet. Co doporučit?
2: No, asi se lépe učit.
1: Závěrečná rada Miroslava Šuty. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Láska s vůní jaru, tak se jmenuje scénka, kterou nám teď sehrají Petr Nárožný a Iva Janžurová.
2: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
3: 3:15.
2: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co na plat? Musíme si pospíšit.
3: 3.
2: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
3: 3.
2: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
3: 3.
2: 3ho?
3: 3ho.
2: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
3: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
2: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperuti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
3: Budou to 4 roky.
2: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
3: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
2: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
3: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
2: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
3: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
2: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
3: No tak třeba trošku, víš?
2: No co?
3: No vášnivej bys mohl být.
2: Vášnivej? No a co pak nejsem?
3: Ale...
2: Vydělal jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
3: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a no a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
2: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
3: Co?
2: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
3: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
2: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
3: Karle, máš mě vůbec rád?
2: Jo tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
3: No, za to můj manžel to ví.
2: Ježišmarja, jak to?
3: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
2: Jak to?
3: Už má málem 2 metráky.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud máte rádi hity skupiny Queen, zaměřte do amfiteátru Plaza v Plzni. Od 20 hodin tam vystoupí tribute neboli revival kapela Queenie se speciálním programem k 20-letému výročí svého působení. Čekají vás největší hity Freddieho Mercuryho, Briana Maye v koncertním show Pod šedým nebem. Výstavní síň 13 Záporočeské galerie v Plzni zve od 17 hodin na komentovanou prohlídku výstavy grafického designéra Jana Solpery s názvem Around It. Návštěvníci se dozvědí více o autorově tvorbě i podobě samotné expozice, kterou je provede sám autor společně s kurátory Zuzanou Burgrovou a Robertem Novákem. Na náplavce na Radbuze v Plzni pokračuje International Road Movie Festival. Od 19 hodin a 30 minut se promítá film Vyšší moc v rámci letního kina u vody. Promítání Pod šedým nebem je zdarma a příjemně doplní letní večer. V zámeckém areálu v Chanovicích je otevřená výstava Olgy a Jana Kurzových s názvem Souznění paličkované krajky a fotografie. Je otevřená od 10 do 16 hodin a potrvá do 2. srpna. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever, připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vytvořil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. V Mariánsko-lázeňské Edwardově knihovně v Nových Lázních začne v 16 hodin přednáška Miloslava Šaška. Autor 6 knih o krásách putování se tentokrát svěří se svými zážitky při cestách po stezce Českem. Tolik tipy pro volný čas a o čem budeme mluvit za chvilku? Místo filmových fanoušků stojí u pokladen židle, stoly nebo v krabicích zabalené televize. Firmy začaly s úklidem po filmovém festivalu v Karlových Varech, který v sobotu skončil. Postupně tak mizí různé stánky i reklamní poutače. V reportáži řekneme víc už po skupině Keks a hitu, asi jejich nejpomalejším, který se jmenuje Víš.

0: Filmové fanoušky vystřídali v centru Karlových Varů uklízecí firmy. Demontují reklamní poutače, různé stánky a do skladů míří i sochy žen s globem před hotelem Thermal. A zatímco postavení festivalových symbolů zabere zhruba týden, jejich rozebírání je mnohem rychlejší.
1: Jako zatač mi zezve.
2: Tak největší práce máte teď dostat šrouby ven.
1: Ano, ano, to je největší práce.
2: Pane Oldřichu, všechno, a je to plocha, po které jezdí
1: auta? Po které jezdí auta. Od Thermálu.
2: Jiří, vy už jste tady 25 let, takže už zkušeným stavitelem i rozebíratelem.
3: Tak, tak.
2: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
3: Jeden den to rozebíráme a 3 dny to stavíme. Nadvedni to, Oldo.
1: Jo, poslední.
3: Musíme ho vytlačit, víš?
1: No, bouchni si na to. A je venku.
4: Taky vestibul hotelu Thermal připomíná spíš skladiště. Jsou tady plné popsané krabice, složené stoly a další nábytek, který byl při festivalu zapotřebí.
2: Danieli, vy tady demontujete jednu z pokladen. Není vám to líto?
5: Tak samozřejmě to je škola práce, že? Děláme to každý rok, postavíme a pak se to zbourá.
2: Stavění samozřejmě trvá díl než potom to bourání.
5: Ano, to máte pravdu. My to stavíme, já vím, týden, 10 dnů a pak to bouráme 2-3 dny.
2: Pane Jiří, co děláte teď tady před hotelem Thermal na té ploše?
6: Budeme uklízet red carpet, teď se čistí povrch, co tady je, aby se to napaletovalo všechno. A
2: ta umělá konstrukce přijde pryč. Trošku lepí, na tom byl nalepený ten červený koberec.
6: No, tak se musí umýt, aby se to mohlo vlastně konstrukce použít dál.
2: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
6: No, ze 2 dny.
2: A jak dlouho stavíte to podium tady?
6: Stavili jsme to 11 dní. Celý tady ten vstup.
2: Tady vidím ještě sochy.
6: Ano.
2: Dívka s globem. Ty taky budete uklízet.
6: Taky, taky. Ty se dají do obalu a zůstanou ve skladech na příští rok.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Za 4 minuty bude 9:45, znamená to, že začne dnešní díl Zámeckého léta. Nenechte si ho ujít, slovo dostane Pavel Kudrna už za okamžik.
3: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Vidíte poháry? Když třeba Fabergeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne, samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to též, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujala mě tam právě ta vodní plocha slekníny, působí to nádherně. Možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tedy pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně je zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak, Třeboň.
0: Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který se vám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No, paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte pamatovala. Telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, termoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den, ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Pražské hlavní nádraží je po evakuaci znova otevřené. Bombu policisté nenašli. V Karlovarském kraji začala sklizeň obilovin nejdříve ozimým ječmenem. Do věže kostela Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích u Karlových Varů se po opravě vrátil zvon. Bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné, teploty do 28 stupňů Celsia. Další zprávy s Danou Jelínkovou. Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží. Potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i ve Nábilzonově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. V Karlovarském kraji začala sklizeň obilovin a řepky. Jak vyplývá z informací ministerstva zemědělství, první plodinou, do které vjeli kombajny, je ozimý ječmen. Díky dobrému počasí ho zemědělci sklidili už téměř z 28%. V letošním roce zemědělci v regionu osili skoro 19 300 hektarů obilovinami a víc než 4,5 tisíce hektarů řepkou. Kraj je tradičně jeden z posledních, kde se začíná sklízet. Dělníci vrátili zvon do věže kostela Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích u Karlových Varů. Zvon nechala obec opravit a nově je vybavený elektrickým pohonem. Původní zvony za druhé světové války zrekvírovala armáda pro válečné účely. Ten současný do Dalovic přivezli na konci 90. let z Jáchymova. Jak říká za obec Helena Michálková, vrátil se do věže, kterou Dalovice zrekonstruovali loni.
2: Před zahájením opravy věže byl snesen, měl špatný srdce a celkově dlouhým nepoužíváním vlastně ztratil v uvozovkách svůj glanc.
0: Zvon se rozeznívá každý den ve 12 a v 18 hodin. Každé zvonění trvá přibližně 3 minuty. Už skoro 2000 hektarů lesa spálil požár nedaleko Paříže. Plameny se šíří nedaleko zámku Fontainebleau. Bojuje s nimi 850 hasičů. Policisté a četníci už evakuovali stovky lidí.
3: Oheň se přiblížil k domům. Bezpečnostní složky rozhodly o evakuaci celé severní čtvrti obce Vodoué. Četníci procházeli s tlampači v ulicích a pak klepali na dveře, aby varovali obyvatele.
4: Popsal televizi BFM evakuovaný obyvatel Daniel Bian. Do hašení se zapojuje několik hasicích letadel a taky vojenské buldozery. Požár přerušil provoz na části dálnice A6 a komplikuje dopravu i na dalších silnicích. Policie zadržela 2 lidi podezřelé za žářství. Jedním z nich je 18-letý muž, kterého policisté zadrželi se zapalovačem a rukama odsazí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer částečné ubývání srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Vane mírný severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: K létu patří dobrodružství, kdy si chceme zkusit aktivitu, na kterou třeba není v běžném životě čas a příležitost. Tak co takhle lezení po horách nebo po skalách? Popovídáme si o něm s naším dnešním dopoledním hostem, horským vůdcem a instruktorem Karlem Křížem. Už za chvilku přijde do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Je čas přivítat dnešního dopoledního hosta v našem vysílání a tím je mezinárodní horský vůdce Karel Kříč. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mezinárodní horský vůdce, první, co mě napadne, se zeptat, jak se k tomu člověk dostane. Tady vnitro západu český, dejme tomu člověk, který má blízko k tělocviku, k fyzické práci a tak dále, ale ty hory jsou sakra daleko.
1: No, tak jsou a nejsou, tak my, Rakousko je blízko, Alpy jsou blízko a vlastně i v Čechách máme terény, kde vlastně horský vůdce může se uplatnit nebo může pracovat, což jsou třeba typicky pískovcové skály, který nikde jinde na světě takový podobný lezení není. Mm-hmm. Takže nemyslím si, že je to tak daleko. A když člověk přesně cestuje, sportuje, to znamená lyžuje a leze, tak se může stát horským vůdcem i v Čechách.
0: Jak se to přihodilo vám?
1: No, tak já jsem tady v Plzni vlastně učil na pedagogické fakultě tělocvik, vlastně potom teda tělocvikáře a vždycky jsem lyžoval od malička. A vlastně tady na fakultě v Plzni jsem začal líst o díle, přes lezení jsem se dostal potom k vodění pro cestovní kanceláře, no a pak já jsem měl teda to štěstí, že jsem stál u zrodu toho, takže mi v nějaký době kolem roku 2004, tak se taková parta, která jezdila do hor pro cestovky, tak se sešla a vlastně založili jsme tu asociaci.
0: Mm-hmm. Takže to je ta asociace, kde jsou ta písmenka, je to nějaká zkrátka?
1: IFMGA nebo francouzský IAGM. Mm-hmm. A je to vlastně společenství horských vůdců, vzniklo to v alpských zemích a postupně se k tomu přidalo x dalších zemí z celého světa.
0: Mm-hmm. Máte nějaká konkrétní pravidla třeba, která musíte dodržovat? Nebo?
1: Určitě máme pravidla pro to, jak se v jakým terénu vodí. Vlastně máme velmi striktní pravidla pro vzdělání, to znamená, že všichni ty horský vůdci po celém světě mají vlastně téměř totožný vzdělání, který je opravdu dlouhý, dneska to trvá 3,5 roku, je to nějakých 100 dní v terénu. Lyžování, lezení, lezení v ledu, všechny ty disciplíny, takže v tom jsme jako stejný. A dodržují se pravidla třeba od v tom, což s tím se můžete setkat, že třeba někdo to tak přesně nedělá, tak ten horský vůdce se odlišuje právě třeba tím, že přesně dodržuje ty počty, které jsou doporučené na ty hory. Takže když řeknu příklad, nejtypičtější Matterhorn, že tam můžu vzít jenom jednoho klienta.
0: Aha, nevíc.
1: Ne, pak už to je nebezpečný.
0: To jsem se chtěl právě zeptat, jestli vodíte celé skupiny anebo jednotlivce. To se liší tedy.
1: Záleží na té disciplíně právě. Ano. To znamená, když budu mít třeba skialpový kurz, tak můžu vzít do nelodovcového terénu třeba až 8 lidí, ale to většinou ani nechcete mít tolik lidí. Na túru běžnou nějakou po ledovci, tak můžu vzít 5-6 lidí. A pak jsou takový ty túry, které lidi znají, třeba jako Grossglockner, Mont Blanc, tak tam přímo i podle cesty, kterou lezete, tak máte doporučený počet.
0: Mhm. Jaké lokace, kam se dostanete málo kdy a které jsou relativně nebezpečné?
1: Tak hory jsou obecně nebezpečné jako všechny, nevím, jak to myslíte, které
0: lokace. Protože Grossglockner třeba mi nepřijde úplně až zas tak nebezpečný.
1: To je velká mýlka, to je velká mýlka, jo, právě že tyhle ty, dá se říct, jako jednoduchý hory, které všichni znají a hodně na ně lezou, tak je tam spousta nebezpečí, tak jako v horách a Mont Blanc a Grossglockner určitě není procházka v sandálích. Hmm.
0: Když dáváte dohromady takovou výpravu, tak musíte projít i nějakou teoretickým proškolením těch účastníků. Oni sami musí něco vyslechnout, co se týče toho, jak se mají chovat na horách a tak dále.
1: Tak je to spíš o nastavení těch pravidel dopředu a tam jsou takové dvě kategorie, že buď ty klienty už znáte a už jste s nima něco jako dělal, tak jim vlastně doporučíte, co bychom mohli dát příště. A nebo je druhá varianta, když třeba horští vůdci i naši čeští pracují pro jakoby kanceláře horských vůdců, třeba v Šamony nebo jinde, tak dostanou takzvaně člověka z ulice, který ho neznají, neviděli nikdy předtím, tak s ním dělají takový briefing vlastně dopředu a musí si všechno vysvětlit. To znamená, musí si říct, jakou rychlostí se tam půjde, kde se když tak bude otáčet a tak dál. A vlastně ten horský vůdce během chvíle v podstatě v tom terénu zjistí, jak ten klient na tom je.
0: Ne, že bych po vás chtěl slyšet nějakou tajnou informaci nebo bulvární, ale dostal jste se někdy do nesnáze i třeba s výpravou. Vzpomenete si na nějaký konkrétní příběh?
1: Jo, rozhodně. Všichni horští vůdci se dostali do nesnází, protože to nám připravuje počasí a ty hory obecně, protože to nebezpečný hřiště. Nejčastější problémy vlastně jsou laviny v zimě a v létě je to počasí a u nás jednoznačně teda asi bych řekl bouřky. Mm-hmm. To znamená, vy máte nějaký plán třeba, který z nějakého důvodu se prostě porouchá, protože někomu se udělá špatně, někdo nemůže nadat mačku, něco a můžete se dostat do potíží a pak třeba od někud rychle utíkáte. Ale to je právě práce toho horského vůdce, aby tohle naplánoval a ideálně se to nestávalo.
0: Mm-hmm. Karel Kříš je naším hostem, mezinárodní horský vůdce, nám dá i nějaké tipy na lezení tady u nás v západních Čechách.

0: Freeride, helisky, lezení, ski alpinismus, ledovce, ferraty, VHT a kurzy. To všechno jsem přečetl teď ze stránek Karla Kříže, horského vůdce. Co to je VHT, prosím?
1: Vysokohorská turistika.
0: A děkuju.
1: To je takové krásné česká zkratka.
0: Česká zkratka. No a ještě se zeptám na helisky, to samozřejmě víme, asi přibližně, to taky děláte.
1: No, dělám. Teď už jsem teda asi 2 nebo 3 roky nebyl, protože mě vlastně vytíží ta moje práce. Já dělám teda hlavně freeriding a pohybuju se celou zimu převážně v tom etstalském Zeldenu, kde vlastně mám jako celosezónní vlastně bydlení a pracuju a žiju tam už skoro 20 let přes zimu. No a na heliskiing jsem jezdil do Švédska, když vlastně někteří moji ty stálí klienti chtěli heliskiing prostě posunout se dál, tak jsem jezdil tam.
0: Mm-hmm. Takže je to další level vlastně nad tím freeridem.
1: Tak heliskiing je jiné jenom tím, že místo vleku používáte prostě vrtulník, ale jinak vlastně co se týká těch pravidel toho ježdění, tak je to stejný.
0: Tak je to vlastně to tež.
1: Jinak možná taková zajímavost pro posluchače, že vlastně pro ty guidy nebo pro ty horský vůdce, tak ten heliskiing my to považujeme za jednu jako z nejtěžších disciplín. Je to strašně jako psychicky a fyzicky náročný pro nás.
0: Řekněte mi, které chyby dělají lidé na horách nejčastěji? Jak to tak vidíte jako horský vůdce?
1: Jo, to není tak složitý. Já bych řekl, a to je docela takový i specifikum tady u nás, že je to velká chyba je v tom plánování. To znamená ta představa, kolik toho za ten den stihnete a kde chcete bejt. Jo, a to se s tím se potkávám velice často, že lidi chodí vlastně pozdě, anebo si ty naplánují příliš ambiciozní túru a jsou na těch horách jakoby dlouho. Tak možná taková myšlenka, která fakt si myslím, že je dobrý, aby zazněla, že vy, když jdete na túru v horách, tak má svůj dobrý důvod, proč se chodí ráno, že jo, právě kvůli třeba bouřkám, a že se z té túry vracíte poměrně brzo, to znamená, vy jste někdy po obědě z kopce dolů nejpozději. Jo? Mm-hmm. Takže v létě, to platí v létě samozřejmě, a třeba v zimě zase je to důležitý plánovat, když máme jarní ski alpinismus nebo jarní freeride, tak taky chcete být brzo zpátky. A pro lidi je hrozně nepříjemný, jako že by si řekli, ve 12 už nemám co dělat, ale tak to je, pokud chcete být v těch horách bezpečně.
0: To znamená, plánování je úkol číslo 1.
1: Mm-hmm, určitě.
0: Vyhlédnout na počasí, to už jste říkal v tom prvním vstupu, že vlastně počasí je velmi důležitá věc. Jak často sledujete počasí a s jakým předstihem? To mě zajímá.
1: Super otázka, protože nemá smysl vlastně sledovat počasí víc jak týden dopředu a i ten týden už je jako ta pravděpodobnost samozřejmě malá. Ja. Jo, když máme nějaký jako stabilní tlakový útvary, tak se to dá. Ale obecně my koukáme na počasí fakt jako skoro online dneska, což je fantastický, že vy můžete sledovat ty radary a opravdu dneska sledujete i ty mraky a kdo a víte, že máte třeba ještě 2 hodiny, než začne pršet, takže to počasí sledujeme fakt hodně a pořád.
0: No, asi je důležité, když už člověk v těch horách je, to umění se otočit. Jak si pod vrcholem, rozumíte mi, že vlastně člověk nevleze úplně nahoru, vidí to třeba, má to v dosahu, má ty výškové metry načtené, ale musí se v určitou dobu otočit, protože to prostě nepůjde. Jak to poznáte?
1: No, to je jedna opravdu z nejtěžších věcí v té naší práci, ale je to těžký i pro lidi vlastně udělat tohleto rozhodnutí. Ale když si přečtete knihy světových horolezců, tak všichni o tom mluví, že to je to nejdůležitější umění, to umět včas otočit, protože ten konec není na tom vrcholu, ale je až dole zase v té hospodě, říkám vždycky. Takže máte nějaký plán a v tom plánu ideálně máte nějakou rezervu. Dobře, tak můžu spotřebovat tu rezervu, ale určitě ne víc. Takže to, kdy se otáčíte, je dobrý si vlastně naplánovat dopředu. Když nejsem v nějakou dobu tam a tam, kde jsem chtěl být, tak prostě bych se měl otočit.
0: Takže důležitý je nejenom hlídat si síly, ale i čas. To znamená, když řeknu ve 2 hodiny, ještě nejsem tam, kde jsem si naplánoval, že budu ve 2 hodiny, tak se radši otočím.
1: Přesně tak. Aha. Je to přesně tak.
0: Dobře, dobře. To je dobré slyšet. Nemáte pocit, že z toho turistění po horách vysokých, tedy třeba mám na mysli teď třeba Mount Everest, je trochu turisták už teď? Že se tam čekají fronty na vrchol?
1: No, to, co se děje na Everestu, je šílený a určitě se to bude muset časem změnit, protože vlastně to začíná být hrozně nebezpečný. No a je to nějakým boomem toho, vlastně díky sociálním sítím, asi už jsme se o tom někde i bavili, je prostě obrovský boom těch outdoorových sportů a horolezectví. A je pravda, že některé ty trasy jsou prostě přetížené. Na druhou stranu je spousta lokací, kde budete sami. Jo. To už záleží, co tam člověk v těch horách hledá. Jestli chce jenom ten vrchol, kde chce mít z něj tu fotku, anebo hledá třeba i ten klid. Takže v obojí se dá najít. Jak v Alpách, tak i v těch vysokých horách.
0: Když už se člověk do Alp nebo do Vysokých hor chce vydat, jak dlouho dopředu by se měl chystat? Teď mám na mysli tu fyzickou přípravu, protože vy jste ten tělocvikář.
1: No, jak říká Mára Holeček, ideálně celý život. Ne, ale tak jako, když chcete natrénovat prostě na chození do kopce, tak choďte do kopce a můžete chodit na Radyni tady. Aha. Jo, je to v pořádku a určitě se tím připravíte prostě.
0: Dobrá. Karel Kříž je naším hostem a já za chvilku ještě pokračujeme v našem povídání.

0: letectví si povídáme s horským vůdcem Karlem Křížem. Teď se trochu soustředíme na západní Čechy. Vysíláme vlastně od Prahy na západ, Plzeňský, Karlovarský kraj. Tak se zeptám na nějaké typy nalezení, když chce člověk buď úplně začít, anebo jestli dáte nějaký dobrý tip třeba i pro pokročilého lesce, kde třeba ještě nebyl v západních Čechách.
1: Ty stěny nebo ty skály mají vlastně většinou všechny možné typy cest, to znamená od těch nejlehčích po ty nejtěžší. Jasně, že jsou lokace, kde třeba jsou jenom těžké cesty, protože to celý převislí. Ale obecně se dá říct, že na všech těch skalách se najdou jak lehké, tak těžké cesty, takže to není úplně tak, že bychom řekli, tohle to je začátečnická oblast. Ale co bych doporučil, tak určitě, když někdo chce začít s lezením, tak vlastně dneska ta cesta je určitě přes tu umělou stěnu, což tady máme v Plzni taky. To je Lokomotiva Plzeň, kde zrovna se o tu stěnu staráme. Teďka nově předělaná stěna je vedle Viktorky. My ji říkáme tady familiárně v Plzni Kobra. Byla to žlutá kobra, teď je teda natřená na bílo nebo na světle, tak šedivo. A nová stěna vlastně vzniká ještě v Důdlevcích, kde byla stará plechovka, tak ta se strhla a teď tam bude vznikat nová stěna, takže to máme vlastně zajímavý tady takový lokace v Plzni. Tam bych doporučil určitě si na to najít nějakého instruktora, který vás zaškolí, protože opravdu to s tím lezením není tak, že si to můžete jako načíst někde a začít s tím sám. No a pak jsou tady skály, úplně taková nejznámější a nejbližší nám jako skála v Plzni je Radyně, kde se určitě dá začít. Buližník, takový speciální kámen, který nikde moc jinde není. No a pak úplně asi nejhezčí skály vlastně mezi Plzní a Karlovarským krajem, tak je Kozelka, to je taková nejznámější oblast. V Karlových Varech na Ohři potom Svatošský skály, což je nádherná žula. A pro ty, co třeba jdou z té stěny teprve poprvé na skály, tak kousek od Nečtin, tak je vlastně Polínko, to je takový lom, takže tam jsou taky udělané skály. Takže těch oblastí je tady mnohem víc, samozřejmě nebudu je vyjmenovávat všechny.
0: Člověk musí mít nějakou speciální výbavu, když se vypraví na takovou skálu?
1: Určitě potřebuje sedák, lano, potřebuje nějakou jisticí pomůcku, potřebuje lezačky, přilbu, to samozřejmě, to se všechno dá i půjčit, ale jak říkám, rozhodně potřebuje nějaký instrukce na začátku, opravdu jediný, před čím bych, nebo nevaroval, varovat je blbý, ale doporučil bych všem začít s někým, kdo to fakt umí, ať už nějaký lezecký parťák, anebo teda oslovit profesionály.
0: Dobrá, tak děkujeme za tipy. Jenom se zeptám ještě na vaše nejbližší plány. Jak máte moc plný dej až dopředu? Víte třeba, kde budete za týden nebo kde budete za rok?
1: No já už vím, kde budu za rok. No, někdy už i za dva roky. Teďka teda to musím zaťukat, tak vlastně už mám celou zimní sezónu příští, komplet plnou, takže ty klienti, kteří se ke mně vrací, tak mi zaplní ten kalendář. Ale je to teďka taky, no. Teď zrovna máme teda prázdniny s dětma, ale za 14 dní jedu zrovna znova na Vilčpici do Rakouska a potom mám nějaký lezení, ještě více rýlkový cesty v Arku, na Gardě, Grossglockner asi dvakrát, takže jo, je to všechno naplánované už dopředu.
0: Jak jste říkal v tom minulém vstupu, když potom se vrátíte z toho vrcholu do té hospody, předpokládám, že si dáte Plzeň.
1: No když je, tak jo. Ale dokonce teďka na některých horských chatách v Rakousku jsou český provozovatelé, takže se tam objevuje občas i český pivo.
0: Tak to je docela dobrá zpráva pro ty, kteří se tam vydají. Třeba.
1: Určitě tu Plzeň mám nejradši.
0: Tak děkuji i za tohle vyznání. Naším dnešním hostem byl mezinárodní horský vůdce Karel Kříž. Díky za rozhovor, ať se vám daří.
1: Děkuji moc a ať se vám daří taky.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

Spolupráce skupiny Jelen a Hradišťanů s Jurou Pavlicou, písnička Miluji tě. Ve 10:45 na vlnách rádia vašeho kraje. Jak se lidé chovají na Hrachluské přehradě nedaleko Plzně a jestli u vody nebo ve vodě dodržují základní pravidla, na to se dnes zaměří policisté. U jedné z hlídek je i náš reportér. Za chvilku se zeptáme na podrobnosti.

0: Na dodržování pravidel na Hrachulské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku se dnes zaměří policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky připomenou návštěvníkům, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. S pomocí pracovníka tuzemské státní plavební správy policisté zkontrolují také chování uživatelů plavidel na vodě. Preventivní akce začala už v 10 hodin a jednu z hlídek doprovází také náš reportér Lukáš Milota. Přeju dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak jakých kontrol se účastníš? Co policisté přesně kontrolují a na co dohlížejí?
1: Já procházím teď transkem, tedy ten kem, který je u hráze přehrady se dvoučlenou dámskou policejní hlídkou, a ty kontroly v podstatě začaly, nebo sešli jsme se v 10 hodin a teď teprve policistky vyrážejí do terénu a budou obcházet břeh, budou obcházet kemp a budou si všímat, co lidé dělají, případně co nedělají a dělat by měli. Jak jsem se dozvěděl, tak se zaměří na to, jestli třeba neodkládají si svoje cenné věci někde, aniž by je měli v dohledu, zeptají se jich, proč třeba vůbec cenné věci sem k vodě nosí, proč je třeba někam neuloží, že to je nebezpečné, můžou o ně přijít. Vidím tady v dáli tak různé skupinky, přestože tady před chvilinkou pršelo, ale je tady docela teplo, takže plavcům to evidentně moc vadit nebude. Skupinky, které třeba jsou na břehu, jsou s dětmi, tak policistky mi řekly, že je upozorní, aby si dávali pozor na děti, aby je měli neustále na dohled, aby jim zajistili dostatečné vybavení, zejména těm neplavcům, těm malým dětem, a že bezpečné vybavení rozhodně není kruh kolem pasu nebo křidílka, ale že musí mít pevné vesty, pevně přidělané na těle. Protože je možná mylná představa, že když má dítě na sobě kruh, že je to bezpečné, ale takové dítě může klidně propadnout do vody a je to opravdu potom, může to mít fatální následky. No, policistky také chtějí říct, aby lidé neskákali do vody, když nevědí, do čeho skáčou, aby vždycky dostatečně jaksi vychladli, pokud jsou rozehřátí, aby rozhodně do vody nevstupovali v alkoholu, s alkoholem.
0: Mhm. A kde jsou další hlídky a na co ty pro změnu upozorňují?
1: Tak před chvilkou právě jsme vypravili další hlídku na cestu, a to je policejní hlídka ve spolupráci s pracovníkem státní plavební správy, a ty jeli na člunu a vydali se po přehradě, ta má 22 kilometrů, ale protože je nízká hladina vody, tak už smí jezdit jenom 15 kilometrů, a tento člun tak bude dohlížet na plavidla, bude se dívat, jestli všechna plavidla, která tady jsou, mají povolení, smí tady být jenom plavidla se spalovacími motory do 10 kilometrů. Výhradně ve výtlačném režimu, to znamená, že nesmí jet ve skluzu nějak a hlavně nesmí vytvářet vlny. A jsou tady také zakázané vodní skútry. Policisté se také podívají na rybáře na břehu, jestli dodržují pravidla, jestli nestanují na břehu tam, kde nemají, protože povolené je tady pouze bivakování. Uvidíme, jak ty kontroly dopadnou, protože zatím tedy všechno začalo a já tady budu chvíli čekat a počkám si na nějaké první výsledky.
0: Jak na přítomnost policistů na přehradě reagují rekreanti a další uživatelé vodní nádrže?
1: Jak jsem říkal, ono tady moc lidí teďko není, protože to počasí je takové podmračené, skutečně jsou tady nějaké skupinky, takže bude to opravdu spíše asi hodně preventivní. Budou policisté zejména upozorňovat lidi na to, jaká tady jsou pravidla, aby to věděli, pokud by se do nějakých akcí pouštěli. A uvidíme, necháme se překvapit, třeba za chvilinku vysvětne trochu sluníčko a do vody se vrhnou nějací nadšení plavci, ale zatím jich tady popravdě moc není. Nevím, co se děje u policejní hlídky, která je na člunu. Ta zmizela nám tady za zatáčkou, tak jestli jsou tam nějaká plavidla, jestli budou mít koho kontrolovat, uvidíme.
0: Policejní kontroly na Hrachulskách sleduje Lukáš Milota. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

To byl Jakub Smolík, no a ještě před 11. hodinou stihnu zveřejnit jméno hosta dnešní Humoriády a tím bude herečka, zpěvačka, konferenciérka a televizní a rozhlasová moderátorka Pavlína Filipovská. Tak poslouchejte mezi 16. a 17. hodinou a nenechte si ujít ani naše zprávy v 11. za 4 minuty.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mezi Tatrovicemi a Vřesovou na Sokolovsku je silnice po opravě znovu průjezdná. Klienti sociálních služeb v Dragonské 12 v Chebu budou mít k dispozici zahradu. Hasiči v noci dokončili zásah u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Pravy a bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 28 stupňů Celsia. Zprávy Adana Jelínková. Silnice mezi Tatrovicemi a Vřesovou na Sokolovsku je ode dneška znovu průjezdná. Informuje o tom krajská správa a údržba silnic na sociální síti. Kvůli opravě vozovky tam platila uzavírka od dubna a řidiči museli využívat zhruba 25 kilometrů dlouhou objízdnou trasu přes Nejdek. Obec Tatrovice pro místní upravila lesní cestu. Uzavírka měla původně platit do srpna, ale práce se podařilo urychlit a zkrátit. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
2: V rámci stavby došlo k úpravě směrového i výškového vedení silnice s ohledem na bezpečnost provozu a platnou legislativu. Součástí prací je také nové odvodnění komunikace, osazení směrových sloupků, vodorovné a svislé dopravní značení, instalace svodidel a přeložení nadzemního sdělovacího vedení do země.
0: Oprava zhruba 400-metrového úseku stála přes 9 milionů korun. Chep vybuduje zahradu u objektu v Dragonské ulici číslo popisné 12. Jedná se o budovu, ve které sídlí sociální služby a právě klientům prostory, kde by mohli trávit čas, chyběly. Práce za 4 miliony korun skončí letos v létě, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
3: Jsme se rozhodli k revitalizaci této zahrady právě především pro klienty tohoto zařízení. Součástí stavby bude výstavba chodníčků, zeleně a různých herních prvků právě pro klienty, aby tam mohli právě především v letním období trávit čas.
0: Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili včera kolem 10. večer. Kvůli zřícení budovy k tomu museli použít těžkou techniku. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Srbský soud se bude zabývat rolí bývalého ministra dopravy Gorana Vesiče v případu pády z přístřešku na autobusovém nádraží v Novém Sadu. Před 2 roky při něm zemřelo 16 lidí. Tragédie vyvolala rok a půl trvající studentské protesty. Ty dávali do souvislosti s korupcí a netransparentností ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandar Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby. Konkrétní termín jejich konání ale neupřesnil.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer částečné ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Vane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehody v Karlovarském kraji aktuálně hlášené nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Asi by vás nenapadlo napsat slovo dohromady jinak než dohromady. Na zápis dohromady se nás tedy neptáte, za to vás enormně zajímají jiné příslovečné spřešky, a to takové, ve kterých figurují číslovky. Věnovat se jim budeme za chvilku, a to v jazykovém koutku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: Na e-mailovou adresu info@pl.rozhlas.cz stále přicházejí nové a nové posluchačské podněty, na základě kterých natáčíme jazykové koutky. Tady je další z nich. Společně s jazykovědkyní si bere slovo Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, zda existuje rozdíl v zápisu poprvé a poprvé. A zda jsou obě pravopisné podoby náležité. Ptáme se Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jde tedy o psaní příslovečných spřežek vzniklých spojením předložky s číslovkou. Pozornost příslovečným spřežkám jsme už věnovali. Připomněla bych, že se jedná o příslovce, která vznikla specifickým slovotvorným způsobem – spřehováním. Je to proces, při němž z původně dvou nebo více samostatných slov vznikne jedno nové slovo bez změny podoby slov původních, takže například dohromady, jak se patří. Slova se postaví vedle sebe a spřáhnou, tedy spojí v jedno. Zvláštním typem jsou příslovečné spřežky vzniklé spojením předložky s číslovkou, takže třeba poprvé nebo popáté. Zápis obojím způsobem je možný u všech těchto příslovcí. Můžeme psát dohromady i zvlášť, tedy za prvé i za prvé, po patnácté i po patnácté. Lze říct, že čím vyšší počet číslovka vyjadřuje, nebo čím je delší, tím spíše ji budeme psát zvlášť.
2: Chápu, že posluchačka pochybuje, můžeme něco poradit?
3: Ano. Zápis příslovečných spřežek byl v posledních pravidlech českého pravopisu výrazně přizpůsoben jejich užívané pravopisné podobě. Proto můžeme mnohé příslovečné spřežky psát dohromady i zvlášť. Vždy je dobré podívat se do internetové jazykové příručky, ověřit si, zda naše pravopisná představa o psaní dohromady nebo zvlášť je náležitá. Jak už jsme zmínili, u daného typu spřežek nemůžeme udělat chybu. Platí jen základní pravidlo, že v jednom textu bychom měli dodržovat jeden způsob zápisu a nestřídat oba možné.
2: Dodává Helena Chýlová, která u nás rozhodně nebyla poprvé ani poprvé. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Jestli vám z dnešního jazykového koutku něco uteklo, pusťte si ho klidně po druhé nebo po druhé na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Za chvilku bude 11:45. Přejeme hezké dopoledne.

Za chvilku už vysíláme seriál Tajemství technických památek. Dneska nás zavede do Nejtku na Karlovarsku. Na křížovém vrchu tam mezi stromy stojí Ein Mann Bunker, tedy bunker pro jednoho muže. Podobné pozorovatelny sloužily za druhé světové války k hlídání průmyslových areálů nebo důležitých dopravních uzlů. Víc prozradíme v Tajemství technických památek už za chvilku. A možná, že někdo z vás vlastní technickou památku jménem chata.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: technických památek. Technických památek.
1: Jen pár minut chůze od náměstí v Nejtku na Karlovarsku vede lesem stará křížová cesta. A kromě historických kapliček jednotlivých zastavení si pozorní návštěvníci na úpatí křížového vrchu mohou všimnout poněkud nepatřičné stavby, ukryté mezi stromy. Redaktorku Janu Strejčkovou k ní zavedl historik a nejdický kronikář Pavel Andrš.
2: Jedná se o železobetonovou stavbu, německý Einmannbunker. Jednalo se vlastně o kryt, o bunker, který byl určen pro jednoho muže, ale dovnitř se vešly až 4 osoby využívající nouzový úkryt. Jedná se vlastně o pozorovací objekt z druhé světové války, který byl začleněn do systému protiletecké obrany. Ten nejdecký má výšku 2,30 m a šířku 1,50 m, s tím, že má i 4 průzory.
3: My stojíme jenom kousek od průmyslového závodu současného. Ano. Ty se tu nacházeli právě i za druhé světové války, tudíž to bylo strategické místo.
2: Ano, bylo to strategické místo, s tím, že za druhé světové války se v nejdeckých továrnách, ať to byla nejdecká přádorna vlny, nebo tehdejší Wildfang, dnešní Metalis, prováděla zbrojní výroba. Konkrétně v Česárně, v Přádelně se montovaly letecké součásti letadel značky Junkers a v Wildfangu se vyráběly zápalky a hlavice do dělostřeleckých granátů.
3: Zajímá mě, jak se do té stavby lezlo. Horem?
2: Nikoli. Každý bunker, i ten nejdecký, má takový dveře, do kterého se lezlo a vlastně, jestliže to bylo možné, tak se tam vešlo i několik osob, nejenom ten jeden. Ostrahu náletem vyklizených podniků a právě těch pozorovatelů měla na starosti ozbrojená závodní stráž. Byla to organizace, vzniklá v roce 1941 a organizačně spadala pod policejní ředitelství. A právě v těchto bunkrech při náletech nebo při riziku náletu byly vyklizeny průmyslové objekty a z těchto pozorovatelen vlastně se sledovalo, kde ty pumy vybuchly. Ty nejdecké bunkry teda se využívaly pouze v období druhé světové války do roku 1945 nebo v závěru druhé světové války. Potom už ty pozorovací účely už neměly. Na této stavbě bunkru na křížovém vrchu můžeme vidět i značku státní nivelace, to znamená značka, díky níž můžeme na mapě vidět ty konkrétní body s nadmořskou výškou. Jinak tyto body se nacházejí na významných budovách, ať to jsou úřady, nemocnice, ale právě tato značka je i na bunkru z druhé světové války.
4: Podle kronikáře Pavla Andrše se v Nejtku nacházelo nejméně 6 podobných bunkrů. Do dnešních dnů se dochovaly už jen 2. Kromě toho na křížovém vrchu stojí další zhruba o kilometr dál u Bernovského rybníku. Z Nejtku na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kirk Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den.
6: Toxická hranice.
5: Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
7: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
5: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
8: Really?
5: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

Krátký návrat do 80. let, alespoň hudebně, na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary, Madonna a Like Virgin, malá semínka, velký potenciál, i tak by se dal popsat Merlík. Bobské rady za chvíli připomenou, proč si našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně. Ani dnes si Bobské rady nenechte ujít. A jako závdavek posíláme ještě jednu jahodu od skupiny Mirai.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Babské rady.
2: Berlík chilský neboli kvinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Kdo ví, kolika Karolínám budeme hrát k dnešnímu svátku? Je totiž 14. července a blíží se polední písničky pro vás, tak už v tuhle chvíli držím palce při telefonování a Karolínám samozřejmě všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a vám všem ostatním také dobrou chuť k dnešnímu obědu. Za chvilku jsou tady polední zprávy, přesně za 4,5 minuty.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Polovina cizinců žijících v Karlovarském kraji v loňském roce byli Ukrajinci. Ostrov na Karlovarsku bude mít biatlonový areál. Hasiči stále likvidují požár budovy ve Zlíně. Zjistit jeho příčinu může trvat i měsíce. A bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 28 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Karlovarský kraj měl na konci loňského roku po Praze a Plzeňském kraji třetí nejvyšší podíl cizinců na počet obyvatel. V regionu jich žilo bezmála 37 tisíc, a to hlavně na Chebsku a Karlovarsku. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Největší zastoupení měli Ukrajinci, kteří tvořili polovinu všech cizinců v kraji. Následovali Vietnamci a Slováci. Pokračuje mluvčí krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech Jana Špačková.
4: Na území Karlovarského kraje mají nejvyšší zastoupení osoby v produktivním věku 15 až 64 let, kteří tvoří 76% všech cizinců v kraji. Mezi cizinci je 13,5% dětí do 14 let a seniori ve věku 65 a více let.
3: V ostrově na Karlovarsku vznikne nový biatlonový areál. Město ho postaví vedle fotbalového stadionu. Sportovci tak budou mít důstojné zázemí. Práce město rozdělí do dvou etap. První za 10 milionů korun začne ještě v červenci. Druhá možná do konce letošního roku, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
5: Navíc je to vytvořený do účka, takže to bude ještě přestřešený, takže tam vznikne i takzvaný suchý důr. U toho bude vybudovaná vzduchovková střelnice a bude tam areál na ten letní suchý trénink pro biatlonisty. Je to ta první etapa a pokud se povede, tak uvidíme, ještě bychom rozjeli i tu druhou etapu, která by měla být hned vedle toho a měla by prodloužit tréninkovou dráhu asfaltovou.
3: Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila lodní dopravu. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu.
2: Sport.
3: Fotbalisté Francie budou hrát se Španělskem o postup do finále světového šampionátu. Z posledních dvou mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
6: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
3: Zápas Francie-Španělsko začne v 21 hodin českého času.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer částečné ubývání srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6C se v úseku Sokolov Karlovy Vary pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
7: Tak to byly zprávy. Alenka Poláková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jsou tu písničky pro vás a na vaše přání. Hraje vám Český rozhlas Karlovy Vary na rádio vašeho kraje, které vám teď bude hrát celou tuto hodinu na vaše přání. Tak, musíte začít volat do studia, jestli si chcete vybrat tu vaši oblíbenou. Stačí proto udělat jediné. Telefonní číslo 221 55 37 37, to musíte vytočit sem k nám do Karlovarského studia. No a nebo napsat na e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz. Kdo nestihl zapsat, nevadí. Máte u nás samozřejmě připravené každý den 24 hodin denně. Nejenom vysílání, ale také stránky, tak mrkněte vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré informace. Tak a teď už je to na vás. S vámi Zlata Kinská, já se na vás moc těším. A jak jinak, než volíte, pište, přejte si. Hezký den.

Ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, právě v tomto čase posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit panu Miroslavovi. Dobrý den v Českém rozhlase, prosím o zahrání písničky pro moji maminku z Ostrova, dále také pro Anču z Ostrova, no a samozřejmě i vám do rádia. Písnička by byla Lásko má. Přeji všem posluchačům hezký den, Míra ze Sokolova. Tak tady je krásný den.

A jdeme plnit další přání. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit moc o písničku na přání pro moji maminku Karolínku k svátku s přáním všeho nejlepšího. A prosím, byla by to písnička Hvězdy nad hlavou od skupiny Činasky. Přeji všem hezký den, moc děkuji, Majka. I my přejeme krásný sváteční den.

Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

Stále posloucháte Vlny Českého rozhlasu, Karlové Vary, písničky pro vás a na vaše přání. Teď dospívala Lara Fabian písničku I Will Love Again, svůj slavný popový taneční hit, který vyšel v roce 1999. A text pojednává o rozchodu, ztrátě lásky a následném odhodlání jít dál, otevřít své srdce a věřit, že bude znovu milována, bude schopná milovat. Tak to mě napadá jedno motto, jeden citát. Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska. To řekl kdysi Jaroslav Vrchlický. Tak jestli právě teď jste třeba pro nějakém rozchodu, tak si pojďte zahrát nějakou hezkou, láskyplnou písničkou. Ona láska znovu přijde. A jestli stále milujete toho svého partnera nebo partnerku, tak ji udělejte radost jen tak. Zpříjemněte jí den nějakou hezkou oblíbenou písničkou. Teď vám přeji mnoho lásky, zdraví, klidu, pohody do dnešního dne, úterý s datem 14. července. No a pro vás všechny láska na 100 let v podání Lucie Vondráčkové. Krásný den.

0: Láska na 100 let dohrála, dospívala Lucie Vondráčková a já už dám zase slovo někomu z vás a jsem moc ráda, že nám do studia dnes volá náš posluchač z Horního Slavkova. Pepo, tak co jste dnes vybral? Hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady to bez rádio a dneska je takový jako něco, jako že má nebo nemá prse, to se uvidí. A dáme si dneska Babiho Daňka a Radužu Loch Lomond. A bylo by to pro Standu z Dolců, jadu do Hranic, Hanziho do Němec, pro vás do rádia, pro mé sestry a pro vás, pro celý váš kolektiv, aby se vám dobře dařilo a měli se, nemuseli mít nějaký veliký problémy. A zase někdy naslyšenou a ať se vám daří.
0: I vám. Já teď koukám do zpráv, dneska bude oblačno, postupně na většině území přehánky a bouřky, dokonce i silné, večer částečně ubývání srážek. Podrobnější informace vám pak přineseme Josefe v celou, tak za půl hodinky poslouchejte. No ale i tak vám přesto všechno, přesto počasí, které nás čeká, takové to, jak říkáme, na půl. Tak ať máte hezký den. Někde zase naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

písničkách pro vás jdeme plnit další přání. Hezký den přeji Nej rádiu. Krásný den, zdraví, štěstí v něm. Prosím dnes o písničku Čerešně od Hany Hegerové. Děkuji moc. Z několika O, to je krásný. Posílám písničku všem lidičkám, co vás poslouchají, a vám, Zlatušku, také do redakce. Zdravím všechny kolegy a přeji hezký zbytek dne. Anička Schodova. I my vás moc zdravíme. Vybrala jste krásnou písničku Čerešně, Hanka Hegerová, na Českém rozhlase Karlovy Vary. Tak užívejte den i přes nepřízeň počasí.

0: Kolová, dobrý den, Zlatko, chtěla bych nechat zahrát vám, všem kolegům do rádia a také svým blízkým. Přeji všem hezký den, Míša, moc díky. Míšo, o písničku, kterou jste si napsala, tak tu vám zahrát bohužel nemůžu. Ale vybrala jsem písničku, kterou zpívá Michal David a Jan Bendik. Snad jsem se trefila do vaší nálady, do rozpoložení. Věřím, že je to krásný duet a vím, že Michala Davida máte ráda, protože si o něj občas píšete. Tak přeji hezký den, moc vás zdravím a opět někdy buď naslyšenou, nebo napište.
1: Já už dávno nepočítám.

0: Dávno vím, Jan Bendyk a Michal David na Českém rozhlase Karlovy Vary v písničkách pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit naší další posluchačce a tou je Monika. Hezký den, zdravíme.
1: Přeji krásný den vám do studia a všem posluchačům, tady Monika Skodová a já mám písničku, je to pro moji spolužačku Radku do Františkových Lázní, která dneska slaví narozeniny a je teď stejně stará jako já a chtěla bych jí zkázat, že dneska mají i premianti, mají samé pětky, tak ať si to krásně užije ve zdraví a ve spokojenosti. No a taky to písničku posílám všem pro dobrou pohodu a je to Lenny Kravitz, náš oblíbený zpěvák, jo, s tou mojí spolužačkou a je to pro všechny, kterým se líbí a pro krásný den a děkuji za zahrání.
0: My také všechno nejlepší přejeme tady ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Krásné narozeniny, užijte si to a musím říct, že Lenny Kravitz už dlouho nezněl, těším se na to. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou a krásný den všem.

Za 5 minut bude 13 hodin, končí dnešní písničky pro vás a na vaše přání stihneme, ale ještě jedno jediné musíme stihnout, protože je moc krásné a bude k výročí. Já vám jen připomenu, že vás za malou chvíli čekají další aktuální zprávy, které vám opět přinese do vysílání Lenka Poláková a jedna ze zpráv se bude týkat tématu, že silničáři na týden uzavřeli část silnice mezi Olovým a Boučím na Sokolovsku. Tak podrobnější informace v celou už tedy za těch 5 minut po 13. hodině. Alex a host. Je úterý 14. července, svátek celý den dnes slaví Karolínky, tak ještě jednou vše nejlepší k svátku. Samozřejmě vám všem, kteří dnes máte narozeniny, užijte si svůj narozeninový den. Ale teď budeme hrát písničku pro babičku a dědu. Milé rádio, dnes slaví naše babička výročí 50 let společného života se svým milovaným. Jmenuje se Alenka, dědeček je Jenda, z Novotný z Karlových Varů. Moc vás prosíme o písničku Lásko voníš deštěm. Přejeme jim všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky a dalších společných let. Evča a David s rodinami. My také přejeme vše nejlepší a pouštíme vámi vybranou písničku. Užijte si to.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Silničáři uzavřeli úsek mezi Olovým a Boučím kvůli opravě opěrných zdí a zabezpečení svahu. Modernizace silnice u Tatrovic skončila o měsíc dřív, než se čekalo. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu a bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Silničáři na týden uzavřeli část silnice mezi Olovým a Boučím na Sokolovsku. Opraví tam poškozenou opěrnou zeď a zpevní taky nestabilní svah nad komunikací. Práce na úseku potrvají do poloviny srpna. Podrobnosti dodává mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
2: Vzhledem k úzkému průjezdnímu profilu komunikace a velikosti stavebních strojů není možné zajistit bezpečný průjezd vozidel touto stavbou a proto bylo nutné přistoupit k úplné uzavírce silnice. Objízdná trasa povede přes obce Oloví, Dolní Nivy, Jindřichovice a Rotavu.
0: A silničáři dnes naopak zprůjezdnili silnici mezi Tatrovicemi a Vřesovou na Sokolovsku. Kvůli opravě bezmála 400 metrů dlouhého úseku byla od dubna uzavřená. Jak uvedl mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk, modernizace měla trvat do srpna, ale zhotoviteli se podařilo práce urychlit a lidé tak už nemusí absolvovat 25 kilometrů dlouhou objížďku přes Chodov a Nejdek. Oprava komunikace vyšla na zhruba 9 milionů korun. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Írán dnes zachránil 23 námořníků z nákladní lodi, která se u Hormuzského průlivu srazila s dalším plavidlem. Podle polostátní agentury Fars posádku tvořili pouze zahraniční pracovníci. U poškozené lodi s proraženým trupem zasahuje iránský vlečný remorkér. Nehodu už vyšetřují úřady. Incident se stal severně od ostrova Keshm. Ten v noci na dnešek čelil další vlně amerických útoků.
1: Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno, na většině území přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, vane mírný severovýchodní až východní vítr. Rostlové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž na stupně 1 mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 se v úseku pomezí nad Ohří Klest na Chebsku pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Znát ji můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jednou už tady školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle, takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají, tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím to splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně, vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to je taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravnýho bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak, takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedné takové oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaký představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér, nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět.

0: životního partnera ještě k tomu?
1: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že by jsme si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že by jsme se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako
0: není dobrý, v tom sám.
1: Nejsem
0: v tom
1: sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
0: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doleželová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna.

doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckého kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo, a připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak to tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco.
1: No, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví, vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekl každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak, takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně, jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zimní stadion v Ostrově na Karlovarsku bude mít přístavbu. Rozsáhlá oprava bazénu v Aši na Chebsku skončí letos v září. Do Česka dnes dorazí silné bouřky a zítra čekejte zvětšenou oblačnost, přehánky a bouřky i silné teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ostrov na Karlovarsku plánuje přístavbu zimního stadionu. Jednalo by se o rozšíření zázemí pro sportovce. Prostory by taky nabízely posilovnu nebo ubytování, kdy ale stavební úpravy začnou, zatím město neví. Pro práce je totiž nutná změna územního plánu a na to radnice čeká řadu let, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Projekt máme hotov, nicméně nemůžeme požádat o stavební povolení, protože nemáme dokončenou změnu územního plánu číslo 2. Uvidíme, všechno se rýsuje k tomu, že by mohla být schválena zastupitelstvem na konci letošního roku, nejpozději doufám teda na jaře příštího roku, pak bychom mohli začít realizovat tuto dostavbu.
0: V Aši na Chebsku pokračuje rekonstrukce městského bazénu. V současné době stavební firma instaluje nerezové vany za pomocí robotického svařovacího zařízení. V objektu jsou dva bazény, jeden malý a druhý velký, který bude o několik desítek centimetrů prodloužený. Umožní tak pořádání oficiálních závodů v 25-centimetrovém bazénu, metrovém bazénu. Oprava začala loni v lednu a skončí letos v září. Jak potvrdilo vedení města, radnice za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí po celé území. Bouřky se budou nejdřív tvořit hlavně na severu republiky. Později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km za hodinu. Hrozí také pády stromů nebo zatopení sklepů. Během noci budou bouřky na jihozápadě republiky ustávat, na východě Česka pak zeslábnou zítra kolem poledne. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro další provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde například o výměnu generátorů nebo části řídí a bezpečnostních systémů.
1: Sport.
0: Po volném dni čeká cyklisty na Tour de France náročná 10. etapa. Jak informuje náš kolega Tadeáš Skalický, dnešní etapa vychází na francouzský státní svátek Den dobytí Bastily.
3: Organizátoři slavného závodu každoročně naplánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte většinou zvětšenou oblačnost, místy přehánky a bouřky i silné. Vyskytnout se můžou přívalové deště i menší kroupy. Večer slábnutí srážek a protrhávání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný východní vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 3. třídy v Lubech u Chebu na Sokolovské ulici máme hlášené opuštěné osobní auto v příkopu. Dovozovky nezasahuje.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 14 hodin a 5 minut přesně. Ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a právě teď v tomto čase začíná úterní dobré odpoledne s datem 14. července. Svátek dnes slaví Karolína, je tak ještě jednou nositelkám tohoto krásného jména. Přejeme vše nejlepší. Jak jste mohli slyšet teď od Lenky Polákové ve zprávách, Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území, tak buďte na svých cestách opatrní. Kdo zůstává doma, tak může v klidu a v pohodě. Nikam nemusí spěchat ani do deště a my vás vezmeme přesto na výlet. Naladíme se opět na zámeckou vlnu. Další zastávku zámeckého léta vám poodhalí za malou chvíli František Kinský. No a také vás této hodině naučíme péct jeden výtečný perník ve sváteční verzi. Tak jestli máte čas, můžete ho zkusit s námi. Teď si dáme společně písničky a v této hodině můžeme také společně nakupovat a prodávat. Tak krásné odpoledne, tady je rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Určitě jste v našem vysílání zaznamenali zámecké léto. Každé všední dopoledne vás zve náš průvodce František Kinský na jeden z našich zámků a vy se zároveň můžete zapojit do rozhlasové soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, můžete ji slyšet i odpoledne. Ten správný čas nastal právě teď a proto předávám slovo Františku Kinskému.
1: Zámecké léto. Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
2: Cházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
3: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
2: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
3: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
2: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
3: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
2: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
3: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
2: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
3: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
2: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
3: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
2: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
3: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
2: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
3: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
2: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
3: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.

0: tipy pro volný čas.
1: V Mariánsko-Lázeňské Edvardově knihovně v Nových Lázních začíná v 16 hodin dnes odpoledne přednáška Miloslava Šaška. Autor 6 knih o krásách putování se tentokrát svěří se svými zážitky při cestách po stezce Českem. V muzeu Karlovy Vary vás může zaujmout výstava historické plovárny a oděvní design. Pestrobarevné plavky různých barev a střihů, i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století, si můžete prohlédnout dnes odpoledne až do 17 hodin. Výstava připomínající 50-letou historii pražského komorního baletu je k vidění aktuálně ve velkém sále Lokické dvorany. Na celkem 12 velkoformátových panelech představuje výběr fotografií z rozsáhlého archivu, který dokumentuje proměny repertoáru, taneční poetiky i vizuální podoby inscenací už od roku 1975 až po současnost. Legendární Angličák je vystavuje v Ašském muzeu v Mikulášské ulici Tomáš Balšán. Je to jeho sbírka, kdy modely autíček značky Matchbox sbíral už od roku 1973, tak se určitě můžete podívat, co všechno nazbíral. No a Chebské muzeum vás zve na výstavu s názvem Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy tuto známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, co obnáší práce loutkoherce, nebo mohou slyšet hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Jestli vyrážíte, užijte si to, každopádně buďte opatrní. Určitě dnes to bude vypadat na bouřky. Déšť venku je, tak sebou deštník, pláštěnky, nenechte se odradit, i tak vám přejeme krásný den i přes nepřízeň počasí.

0: Dávno a skupina Olympic na Českém rozhlase Karlové Vary. Přejeme vám příjemné odpoledne s rádiem vašeho kraje. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec ten nejlepší sladký recept roku 2022 podle Poroty. Šlo tehdy o kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem. Původně ho dělala Marie Šafářová z Poličky na Vysočině. Teď vás ho naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským, a to všem v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy připomíná mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je tentokrát nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a také profesionální kolegové. Jmenuji tedy Vojtěcha Vrtišku, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Romana Pauluse a právě také i Ivana Vodochodského. Ten se recept, konkrétně ten, o kterém teď bude řeč, vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal. Pojďme si poslechnout.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 g hladké mouky a 150 g cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 g másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jednou.
1: Tak vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. A myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
2: Tak. To je směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí. A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
2: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pek.

0: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
0: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
0: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
2: Je to výborný a, jak říkal Patrik, rozehnal, pečte teď. No, nebo kdykoliv jindy, to je samozřejmě na vás. Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vodochodského. Najdete už teď na našem webu vary.rozhlas.cz nebo na stránce www.pochoutkovirok.cz, tak se mrkněte. Je tam samozřejmě také i ten původní recept od paní Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. A v neděli připomeneme recept, který se v roce 2023 zalíbil nejvíce naopak posluchačům. Půjde tentokrát houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením pro vás připraví Naďa Konvalinková. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:45 a 6 minut přesně právě teď v tomto čase s námi můžete nakupovat a prodávat, tak začněte volat do studia na číslo 221 55 37 37, pokud máte připravené inzeráty samozřejmě. No a připomínám, že k dispozici máte také i e-mail studio.vary@rozhlas.cz, kam můžete také ty nabídky a poptávky pravidelně posílat. Rozhlasová inzerce, rozhlasové tržiště je tu pro vás každý všední den od pondělí do pátku, v dobrém odpoledni, zhruba v tomto čase, kolem 3:45, tak jsme pro vás připraveni. Právě teď u mikrofonu je připravená Zlata Kinská. A já už zvedám našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
3: Dobrý den. Můžu?
2: Ano, můžete. Hezký den.
3: Prodám letní pneu 4 kusy 185 55 R16. Cena 4 000.
2: Letní za 4 000 jako nové. A já vás poprosím, místo, odkud voláte, odkud nabízíte pneumatiky?
3: Kousíček od Karlových Varů.
2: Takže Karlovarsko a váš telefon?
3: 602 582 417.
2: Tak perfektní, mám zapsáno, opakuji 602 582 417.
3: Ano, děkuju.
2: Děkujeme, tak ať se prodají brzy, určitě je někdo využije. Ve vysílání společně s námi někdo další, hezký den i vám. Tak, někdo položil, tak zkoušíme dalšího inzerenta. I vám přeji pěkný den, můžete mluvit.
4: Dobrý den, tady jsou telefonu.
2: Hezký den.
4: Haló.
2: Ano, my vás slyšíme, povídejte.
4: Chtěl bych přečtu text. Daruji plynovou pec na výpal do 1400 stupňů Celsia za odvoz. Vnitřní objem 0,2 metrů kubických. A pak by byl telefon a adresa.
2: Tak nám stačí telefon a místo, odkud je prodávající.
4: Dobře, takže telefon 722 968 355 Peršl Karlovy Vary 6.
2: Karlovy Vary a telefon zopakuji, prosím o kontrolu 722 968 355.
4: A co teď mám dělat já?
2: Vy už jenom položit telefon a čekat, jestli někdo na telefon zavolá. Tak to je všechno. My vám děkujeme za nabídku. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Také jenom připomínám, že právě v tomto čase na Českém rozhlase Karlovy Vary vám dáváme možnost inzerovat. Telefon do studia je 221 55 37 37. Stojí vás to pouze to, že nám zavoláte a můžete rovnou s námi živě do vysílání, nebo můžete inzeráty posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a my za vás rádi vaše poptávky a nabídky ve vysílání vyřídíme. Psát nám můžete prakticky kdykoliv vás napadne, kdykoliv máte čas a my za vás potom ten inzerát vybereme, upravíme a samozřejmě vyřídíme ve vysílání. To je úplně všechno. Tak volejte zase zítra ve stejném čase, pokud i vy byste potřebovali společně s námi něco sehnat nebo naopak nabídnout ostatním posluchačům rádia vašeho kraje. Věřím, že máme spousta věcí doma, každý z nás, které už nepotřebujeme, ale nemusí se vyhodit, nemusí nám třeba i doma ani překážet, může krásně využívat někdo další. Tak se toho nebojte, rozhlasová inzerce je od toho a opravdu, jak říkám, nestojí vás to nic, než jen telefonát nebo jeden e-mail k nám do studia. Přeji krásný den s rádem vašeho kraje, které vám už za malou chvíli přinese další zprávy. Přesně za 5 minut si slovo u mikrofonu vezme Lenka Poláková a vy uslyšíte ty nejnovější informace ze zpravodajství. Poté 15. hodině pokračujeme v dobrém odpoledni. Přivítáme našeho hosta a tématem bude charitativní turnaj.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit, že pomáháte. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hygienická stanice v Karlovarském kraji zkontrolovala od zahájení prázdnin celkem 8 letních táborů. Bublava na Sokolovsku dokončuje rekonstrukci parkoviště před obecním úřadem. Policie po nehodě poslance Filipa Turka vyhodnocuje záznamy z kamer a vyslýchá svědky. A zítra čekejte zvětšenou oblačnost, přehánky a bouřky i silné teploty do 26 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Krajská hygienická stanice provedla od začátku prázdnin 8 kontrol letních pobytových táborů v Karlovarském kraji. Inspektoři prověřovali zásobování vodou, hygienické zázemí i stravovací provoz. Zjistili celkem 2 závady, které se týkaly stravování dětí. V jednom případě udělili i sankci, a to kvůli nedostatečnému proškolení stravovacího personálu. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Háčkové je totiž řádné proškolení pracovníků v kuchyni nezbytné pro zajištění bezpečnosti.
2: Došlo k křížení činností přímo v kuchyni. To znamená, kde mají mít rozlišené pracovní plochy, tak docházelo k činnostem přípravným na aktivity třeba venkovních poputovních táborů.
0: Bublava na Sokolovsku opravuje parkoviště před obecním domem. Hotové má být do konce července. Na parkovišti budou nově vyznačené parkovací pruhy stání pro invalidy a bude tam nabíjecí stanice pro elektroauta. Náklady jsou 3,5 milionu korun a část zaplatí evropská dotace. Pokračuje nezávislá starostka Monika Matasová.
3: Původní povrchy šly pryč, vykufrovalo se to, dává se tam souvrství takové, které tam má být, drží se odvod dešťové vody, součástí toho jsou i sadové úpravy tohoto projektu a vlastně té revitalizace, v podstatě i ta část té zeleně před úřadem.
0: Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Pokračuje Kropáčová.
4: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
0: Německá meteorologická služba varuje před horkem i bouřkami. V Bavorsku meteorologové očekávají silné deště, krupobytí a porivy větru až o rychlosti 110 km v hodině, tedy o síle orkánu. Teploty přitom můžou dosahovat až 33 stupňů Celsia. Před horky a místy silnými bouřkami platí varování pro celé jižní Německo, jak upozorňuje deník Zeit Deutsche Zeitung. Na jihozápadě země má být až 35 stupňů Celsia. Silné bouře s krupobytí tím o velikosti několika centimetrů už se přehnali přes Dolní Sasko. Hasiči tam vyjížděli k 600 případů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Francie a Španělska se utkají o postup do finále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin českého času.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte většinou zvětšenou oblačnost, místy přehánky a bouřky i silné. Vyskytnout se můžou přívalové deště i menší kroupy. Večer slábnutí srážek a protrhávání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Na Vyhlídce se srazila 2 osobní auta. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak to to byly další zprávy. Lenka Poláková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď 5 minut po 15. hodině pokračuje úterní dobré odpoledne s datem 14. července. My vám i nadále přejeme klidný poslech s rádiem vašeho kraje. Obyvatelé Počerénu Karlových Varů upozorňují na nebezpečný provoz na hlavní silnici, zanedbaný veřejný prostor i nedostatečnou infrastrukturu. Obyvatelé kvůli tomu pozvali do městské části primátorku a provedli jí místy, která je trápí nejvíce. Podrobnosti přineseme pár minut po půl čtvrté. No a už za malou chvíli si budeme povídat s našimi hosty, kterými budou organizátoři charitativního zápasu Kopané. Tak jdeme na to. Teď jsou připravené písničky Dalibor Janda, Marta Kubišová a spousta dalších krásných písniček, které nestárnou. Zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: V Karlovarském kraji se tento víkend uskuteční charitativní turnaj v Malé Kopané s názvem To, známý jako Trstěnice Open. Tato tradiční akce se koná v Drmoulu a pravidelně pomáhá nemocným dětem z regionu a za dobu své existence vybrala už miliony korun na dobročinné účely. Našimi hosty jsou hlavní organizátoři Jaroslav Paseka, spolu s ním ve studiu Marek Danezjev. Říkám to dobře, že jo?
1: Absolutně správně. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak začnu u vás, pane Jaroslave, kde a jak vznikl nápad uspořádat charitativní turnaj To Trstěnice Open?
2: No tak už je to téměř 9 let. Bylo to někdy v prosinci roku 2017, kdy jsme se s kamarády tady s Markem a s Pavlem, protože jsme tři organizátoři, sešli asi někde v hospůdce, kamarádský pivíčko, no a napadlo nás uspořádat si vlastní fotbalový turnaj, aby nás bavil, aby byl povedený, aby to byla hezká společenská a sportovní akce, no a ještě nás k tomu napadlo mít takovýhle přesah charitativní k tomu.
0: Marku, čím si myslíte, že je podle vás tento turnaj výjimečný nebo jiný oproti jiným fotbalovým akcím? Jak to vidíte?
1: Tak těch turnajů určitě skvělých je spousta. To, co odlišuje, podle mého názoru, je to, o čem mluvil Jára, to je ten přesah. To, že TO není jenom o fotbale, ale opravdu o pomoci, která cíleně pomáhá a je společenskou událostí úplně pro všechny, pro celé rodiny a nevíme je pro každého.
0: Jak vybíráte konkrétního člověka nebo rodinu, kterou chcete podpořit, Jaro?
2: Dostávají se nám vždycky návrhy od našich přátel, od našich známých, popřípadě od rodin těch dětí, které potřebují pomoc, které by jako potřebovali samozřejmě finančně nějak podpořit. Bohužel jsou jich desítky, možná stovky, ale my samozřejmě vždycky musíme vybrat určitý počet těch hrdinů, takže...
0: Já už jsem v úvodu zmínila, že jste pomohli miliony korunami. Říkám to správně česky, doufám, že tak to jsem to řekla správně. Komu všemu už jste v minulosti pomohli?
1: Tak před začátkem letošního ročníku už točítá 9 hrdinů. Nemáme specifickou volbu v tom ohledně věku těch hrdinů. Jediná podmínka je, že to jsou hrdinové z Karlovarského nebo Plzeňského kraje, protože ten turnaj se odehrává tak nějak na pomezí těch obou krajů. A zároveň nepomáhá nějaká velká dobročinná organizace, takže to je takový naše podmínka. Teď to máme 9 hrdinů, no ale to před námi stojí úplně největší výzva, protože jsme si pro letošní ročník vybrali hrdiny 3. Takže po letošním ročníku to bude už 12 hrdinů.
0: Můžete zveřejnit jejich jména?
1: Můžeme, máme k tomu svolení, to je doména, zejména Járy teda, ale každopádně to zveřejnění, nebo tu možnost zveřejnit je máme, zveřejníme i na sociálních sítích, protože samozřejmě to představení těch hrdinů je stěžení pro to, aby ta pomoc byla co nejcilnější, aby všichni, kteří se účastní toho projektu, věděli, kam ty peníze jdou a komu.
0: Tak tedy sociální sítě, kde vás můžeme sledovat, abychom byli konkrétnější?
1: V tuhle chvíli jsme na Facebooku, to je o fotbal Charita, nás určitě každý najde, stejně tak na Instagramu, s tom úplně totožné informace a díky Pavlově skvělé práci třetí organizátora, tak tam najdou určitě všichni všechno potřebné, co by je o našem projektu historicky až do dneška zajímalo.
0: Tak teď budeme konkrétní, kdy a kde se uskuteční charitativní turnaj a kolik týmů a hráčů letos očekáváte? Jaro.
2: Takže turnaj se letos bude konat v sobotu, teďka 18. na hřiště Drmoulu, to už zaznělo. Přihlášených máme momentálně 23 týmů, kapacita turnaje je 24, ale nicméně na to poslední místo máme ještě 2 rezervace, takže uvidíme, jak to dopadne. Věříme, že se kapacita naplní. No a vlastně na hřišti budeme celý víkend, protože samozřejmě přípravy probíhají už od čtvrtka, od pátka. V neděli to samozřejmě musíme všechno ještě zbalit a sklidit, takže je to celovíkendovka, ale to hlavní je celou sobotu na hřišti v Drmoulu.
0: Ale pravděpodobně se nebudou konat jenom zápasy, na co se mohou návštěvníci těšit a samozřejmě hlavně fanoušci a pravidelní skalní návštěvníci těchto akcí?
1: Jak jsem říkal, není to jenom o fotbale. Naším myšlenkou je to, že opravdu pro celé rodiny, úplně pro všechny, to znamená probíhá tam bohatý doprovodný program, spousta aktivit pro děti, včetně skákacích hradů, malování na obličeji, bazénu pro děti, všeho možného. Probíhá bohatá tombola. Takže i ti, které třeba fotbal tolik nezajímá, nebo jsou v podstatě opravdu proti fotbalu, tak můžou přijít úplně třeba na jinou aktivitu. A draží se tam drezy. Draží se drezy, jejichž výtěžek putuje samozřejmě na charitu. Je to další z nástrojů, jak přispět k co nejvyšší té finální částce. Takže kdo chce si zakoupit tombolu, kdo chce vydražit vzácný artefakt, a nebo prostě jakoukoliv aktivitou na tom hřišti pomoci, tak je srdečně vítám.
0: Bude i muzika?
1: Muzika bude. A my na to máme speciální potom afterparty, protože je potřeba ten den a tu historii toho projektu náležitě oslavit. Tu má na starosti Pavel, který tady s náma dneska není, ale bude živá hudba. Bude to v prostorách jednoho z barů v Mariánských Lázních přímo. A bude živá kapela, bude DJ a tam vlastně celý ten den nebo celý ten ročník vrcholí, protože o půlnoci probíhá ta poslední dražba, je poslední ze tří dražeb, posledních ze tří aukcí. A tam právě dojde k zveřejnění té finální částky, která se povedla za ten celý ročník, včetně navazujících akcí před a po, a vybrat. Takže to je takový ten zlatý hřeb toho ročníku.
0: Říká Marek Daneziev a s ním ve studiu je Jaroslav Pasek a hlavní organizátoři akce v Malé Kopané s názvem TO. Charitativní turnaj, určitě přijďte podpořit i vy.

0: Tento víkend se uskuteční 9. ročník charitativního turnaje v Malé Kopané TO, nebo také to. Charita Trstěnice Open, která proběhne v sobotu 18. července. Našimi hosty jsou hlavní organizátoři Jaroslav Paseka a spolu s ním Marek Daneziev. Marku, vy jste v minulém vstupu zmínil jméno Pavel, jestli se dobře pamatuju. Kolik vás je vlastně? Kdo to všechno celé pořádá? Kdo to celé organizuje? Protože vy nejste sami, je to tak?
1: Ten vznik je mezi námi třemi, nesmíme zapomenout na kolegu Pavla Kunerta, ale jenom o nás to není, protože dneska už za námi stojí opravdu 20 člena, my říkáme crew, od začátku jsme říkali milionová crew, dneska už je skoro 3 milionová. To jsou opravdu neskuteční lidi, kteří nám pomáhají s tou přípravou, s realizací tu sobotní, s nedělní likvidací, jak už tady zaznělo. Takže je to týmová práce, samozřejmě se na to nabolí potom partneři a všichni ostatní, ale těmhletěm 20 lidem plus nám třem patří ten kredit za to, že to jako fyzicky proběhne.
0: Teď se obrátím na Jaroslava. Co pro vás osobně znamená spojení toho sportu a pomoci druhým?
2: No, osobně to pro mě znamená strašně moc, protože těch dětí nebo lidí, kterým je potřeba pomoct, je nepřeberný množství. Strašně moc. Samozřejmě lepší by bylo, kdyby nebylo komu pomáhat, ale to nejde. Takže to, že se dokážeme sejít s kamarády, s přáteli, ale i s cizími lidmi zahrát si fotbal a u toho pomoct těm, kteří to opravdu potřebují, to pro mě znamená opravdu dost. Opravdu hodně, takhle, aby jako vůbec teď nedokážu jako to ani nějak popsat. Děláme to už 9 let, doufám, že ještě dlouho to dělat budeme a že budeme moc pomáhat co nejvíc a co nejdéle. Znamená to pro mě opravdu hodně.
0: Máte třeba nějaký konkrétní příběh, který vás během těch několika let nejvíce zasáhl, nebo na který myslíte třeba dnes a denně?
2: No, úplně konkrétní ten příběh asi jako nemám, protože jich je už hodně a opravdu každý je srdcervoucí, protože ty příběhy, my když potom ty hrdiny vybíráme a čteme si příběhy těch jednotlivých hrdinů, tak já se teda rovnou přiznám, že já to nedávám, já u toho brečím a je to opravdu vždycky strašně silná jakoby část těch příprav na ten turnaj. Takže o žádném konkrétním příběhu mluvit nebudu. Pro mě je strašně důležitý, že jsme dokázali pomoct být jednomu hrdinovi, jo, jak už říkal Marek, tak už jich je 9, doufáme, že jich bude 12 po víkendu. A nebudu to konkretizovat, ta pomoc je tak důležitá i pro mě osobně, že to opravdu beru komplexně a jsem rád za každou, dá se říct, korunu pro toho jednotlivého hrdinu.
0: Marku, mohli bychom být aspoň konkrétnější v tom, abychom mohli trochu lidi inspirovat, ať už posluchače, kteří by se chtěli přijet podívat, přispět, pomoci, nebo inspirovat třeba i tím způsobem, že nás teď právě poslouchá někdo, kdo by třeba potřeboval taky pomoc. Rád by se přihlásil a požádal vás třeba o propojení a třeba i následnou charitu v příštím nebo přes příštím roce.
1: Zcela jednoznačně. My ty typy na hrdiny získáme od samotných rodin nebo od známých těch rodin. Nevybíráme to sami, nebo výběr je samozřejmě na nás, jak říkal Jara, je to úplně nejtěžší schůzka celého roku. To je bez debaty. Ale ty typy na hrdiny jdou přímo od těch lidí. A my vždycky na začátku roku vydáváme na sociálních sítích výzvu, aby kdo ví o někom, komu by tenhle projekt mohl pomoci, tak ať se nám ozve. A následně z těchto typů my potom vybíráme. Samozřejmě vždycky chceme vědět, jaké jsou ty požadavky, na co by ty peníze měly jít. To znamená, jestli jde o třeba přestavbu bezbariérové koupelny, což už tady historicky proběhlo, jestli jde o úhradu specifických terapií, které jsou samozřejmě neuvěřitelně nákladné, jestli jde o cokoliv jiného. Historicky jsme financovali speciální vozíky, polohovatelné postele. V podstatě jako tam se fantazii nebo v tomto meze nekladou, nemáme žádný limit na to, necháváme to svobodně na těch hrdinech, aby ten účel prostě si zvolili sami, co je pro ně nejvíc potřeba. A pravda je taková, že by bylo nejlepší, kdyby nebylo komu pomáhat, ale prostě tak to je a kdokoliv, kdo bude mít zájem se přidat v sobotu nebo v příštích ročnících, tak má u nás dveře otevřené.
0: Setkáváte se i se samotnými dětmi?
2: Ano, Ano, setkáváme. Vždycky každý hrdina dostane samozřejmě i pozvánku přímo v sobotu na ten turnaj. To samozřejmě vyřizujeme s velkým časovým předstihem, protože je to logisticky a samozřejmě i pro hrdiny zdravotně velice náročné tam takhle dojet, kor takhle v létě, že jo, a podobně. Ale setkáváme se s nimi, no, vždycky jako přijedou, samozřejmě pokud jim to dovolí okolnosti, a vidíme se tam. Máme tam vlastně pro ně i speciální hodinku, když dohráme základní části, tak před těmi vyřazovacími turnajovými, že jo, tak máme schůzku s těmi hrdiny, předávají se jim šeky od našich partnerů, kteří prostě přispívají, a vidíme se tam s nimi, no.
0: Máte nějaký sen nebo cíl, kam byste svůj projekt TO v budoucnu chtěli posunout, čeho byste chtěli dosáhnout?
1: Historicky jsme si jakési milníky motivační pro nás interně nastavovali. Ale já chci říct, že to není o žádném lámání rekordů. Prostě každá částka, která je dobře mířená a je prostě cíleně použitá, tak je skvělá. A je úplně jedno, jestli to je víc nebo méně než loni. Pro nás je asi úplně nejhlavnější odměnou to, že to cíleně pomůže. To, že zvládneme udělat něco, v uvozovkách nechci to snižovat, ale něco jenom jako fotbalový turnaj, který se ale dá udělat tak, že má přesah, tak to je pro nás asi to nejvíc. A nějaký konkrétní cíl, my jsme už dva nebo tři svoje takhle vnitřně nastavené nebo interně nastavené jsme si překonali a nemá cenu asi se za něčím jako hnát, ale čím víc hrdinů bude na konci, tak tím to bude jenom lepší.
0: Ještě se zeptám na závěr, jste připraveni také i na počasí, protože dneska konkrétně nám úplně počasí nepřeje, čekáme dokonce velké bouřky. Český hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu na bouřky.
2: No, já jsem samozřejmě objednal slunečno, že jo, ale bohužel teďka, co jsme přijeli z Prahy, tak tady je teda pěkný Saigon. Doufáme, že se to vyprší a vybouří a že v sobotu bude slunečno, že bude hezky, no. Jako zatím po každý. Klepu na zuby. Nám to vyšlo, takže doufáme, že to vyjde i po deváté.
0: Tak věřím, že zuby máte pevné, mělo to slyšet, tak držíme palce. Připomeňme ještě na úplný závěr, kdy přesně v kolik startujeme v sobotu.
1: Oficiální zahájení máme každoročně v 8.00. V 8.30 si bereme my tři slovo, přivítáme všechny návštěvníky a hráče. Doufáme, že se tam sejdeme v co nejhojnějším počtu a jako již klasicky, tak první zápas začne úderem 9. Budou probíhat základní skupiny. Po pauze, kterou zmiňoval Jára, pak vyřazovací část a někdy kolem 17. hodiny zhruba by to mělo vygradovat velkým finále.
0: Tak držíme palce, ať se akce vydaří. Našimi hosty byl organizátor Jaroslav Paseka. Děkuji vám za váš čas.
2: Taky moc děkuji, hezký den.
0: A spolu s ním ve studiu Marek Danezjev. Děkuji i vám za váš čas.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Každopádně děkujeme za pomoc dětem u nás v Karlovarském kraji. Moc si toho vážíme. Já děkuji za nás všechny, protože pomoci nikdy není dost. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stihnu Kapradiny, Jana Kratochvílová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Obyvatele Počeren u Karlových Varů chtějí, aby město začalo více řešit problémy jejich městské části. Zástupci spolku Přátel Počeren proto pozvali primátorku Karlových Varů a ukázali jí místa, která podle nich potřebují změnu.
1: V hlavní ulici je strašně nebezpečný přejít.
2: Popisuje problém s přetíženou silnicí obyvatelka Počeren Alena.
1: Nebo zacouvat vůbec do baráku, to nejde, tam je taková zatáčka, tam není vůbec vidět.
2: Vadí také zanedbaná zeleň u hlavní silnice.
1: Ty keře, ty jsou takhle, takže sedíte v autě a nevidíte ani, jak tam jedou auta. Zrcadla aspoň a snížit rychlost.
2: Souhlasí s ní i ostatní obyvatelé.
3: Všechno vlastně je směrovaný do Chodova, jezdí tady přes Počerny, nákladňáky.
4: My všichni, co bydlíme u té hlavní silnice, tak fakt jako trpíme tou nadměrnou dopravou.
2: Setkání s vedením města svolali zástupci spolku Přátel Počeren. S představiteli radnice mluvili také o stavu veřejného prostoru. Pokračuje Romana Špindlerová.
5: Celý roky se do Počeren neinvestovalo, je tady zanedbaná infrastruktura, veřejný prostory, zeleň, chodníky, kanalizace.
2: Stojíme u velice frekventované silnice v centru Počeren.
5: Tohle to je problém, který nás trápí dlouhodobě, to sami vidíte, slyšíte, jak tady jezdí často auta a jak se tady nedá přejít, je to nebezpečná silnice. Minimálně by nám pomohl třeba radar, který by skutečně měřil, protože ten radar, který je na začátku obce, je vlastně jenom informativní a nikdo ho nerespektuje. Ty lidi tady jezdí 90.
2: Místní během roku pořádají několik kulturních a společenských akcí. Areál fotbalového hřiště, kde se konají, je ale podle nich zanedbaný.
5: Udělali jsme si tam své pomocí strašně moc věcí. Udělali jsme si tam třeba podklad pro pódium, takže bychom chtěli vybudovat pódium, protože máme hodně akcí, kde vystupují kapely.
2: Požadavky místních se vyslechla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
6: To, co jsme na obchůzce po obci viděli, tak si myslím, že některé ty věci jsme schopni řešit velmi rychle. Některé budou mít trošičku delší trvání. Některé ty věci, které se týkaly například té tělovýchovné jednoty, kde by chtěli postavit pergolu, tak tady jsme schopni asi pomoci rychle.
2: Je možné nějakým způsobem řešit přetíženou dopravu?
6: Sami jsme viděli, že přecházet nebylo zcela jednoduché, takže tohle je věc, kterou budeme řešit, ale musíme se obrátit na vyšší orgány.
2: Obyvatelé Počeren dostali od vedení města příslib, že jim lázeňské lesy a parky postaví u fotbalového hřiště zastřešené pódium. Podrobnosti přidává ředitel společnosti Stanislav Dvořák.
7: Vevnitř budou po obvodu lavice zhruba na polovinu plochy, takže počítáme s kapacitou nějakých 50-60 lidí. Ten altán může sloužit pro koncerty, může sloužit pro různé akce místních, dětské dny.
2: Pódium by podle vedení města mělo u fotbalového hřiště stát už na začátku září. Z Počeren u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

Je půl minuty po 3:15 a právě teď v tomto čase je na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary pro vás připravená soutěž. Připravená je taková, teď je telefonní linka, taková krásná telefonní linka. Můžete na ní volat 221 55 37 37. U mikrofonu je dnes s vámi Zlata Kinská, těším se na vás a teď vám prozradím, o co dnes budeme hrát. Summer Soundtrack Night podání Západočeského symfonického orchestru nabídne jedinečný letní večer s nejslavnější filmovou hudbou všech dob. V pátek 17. července od 19.30 ve Společenském domě Kasino zazní melodie, které neodmyslitelně patří k legendárním filmům a seriálům jako Pán prstenů, Titanic, Gladiátor, Vinet, Forrest Gump, Sedm statečných nebo 30 případů majora Zemana nebo třeba Nekonečný příběh a spoustu dalšího. A my nabízíme právě teď dvě volné vstupenky, tak volejte do studia na číslo 221 55 37 37, ještě jednou 221 55 37 37 a já s vámi budu teď soutěžit a o co. Už víte a teď jaká to je otázka, kterou dnes pro vás připravil Lukáš Staněk. Západočeský symfonický orchestr je jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů a zároveň nejstarší profesionální symfonický orchestr v českých zemích. Vznikl původně jako lázeňská kapela, která hrála hostům u pramenů a na kolonádě. Jestli pak víte, kolik let své existence Západočeský symfonický orchestr

0: Petr letos slaví. Kdo ví, volá. Kdo neví, taky volá, protože si může pouze tipnout. Možnosti pro vás Lukáš také připravil a já už se těším na někoho z vás. Já doufám, že přestanu už blekocat. Tak hezký den ve vysílání společně se mnou. Je už někdo z vás? Hezký den.
1: Hezký den.
0: Hezký den, kdo pak je tam?
1: Míša z Varu, dobrý den.
0: Krásný den, Míšo. Tak pojďme na to. Tušíte, kolik let své existence slaví Západočeský symfonický orchestr?
1: Vůbec netuším, popravdě.
0: Tak, typovačka, vůbec nevadí, tak dobře poslouchejte. 155 let, 205 let, 255 let.
1: Jo, to zjistíme 205.
0: Volila jste, ne, když nevíš, dej za B, jo?
1: Jo, přesně tak.
0: Jo, přesně tak. Orchestr pravidelně koncertuje nejen v Mariánských Lázních, ale po celé České republice i v zahraničí. Je to úžasné tělesto, které máme v Karlovarském kraji a jsme na něj patřiční hrdí. Spolupracoval s předními českými umělci, například s klavíristou Ivanem Klánským, houslisty Václavem Hudečkem, Pavlem Šporclem, Josefem Špačkem nebo hornistou Radkem Baborákem. No a vedle klasických symfonických orchestrů pořádá také operní, operetní, filmové a vzdělávací programy pro děti a mládež. No a pro dospělé úžasné večerní koncerty. A na ten jeden vyrážíte i vy zdarma. Máte 2 vstupenky, já vám gratuluji, zůstaňte mi na telefonu a přeji za nás všechny krásný večer. Užijte si to.
1: Skvěle, moc děkuju, hezký den.
0: I vám, naslyšenou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Fénix a Lucie Bílá, v textu se zpívalo, že každá bouře, co se přežene, někdy to bolí, nežene. Tak já doufám, že bouře, která se prožene Karlovarským krajem, nebude nikoho bolet a bude bez následků. Konkrétnější informace k předpovědi počasí uslyšíte za malou chvíli ve zprávách s Lenkou Polákovou za 4 minuty. V celou, to znamená v 16 hodin. A hned po zprávách po 16. hodině vás budeme jako vždy bavit. Čeká vás humoriáda. Dnes se na vás ve studiu těší Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal. Zlata Kinská se na vás bude těšit opět zítra ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde vás teď pobaví ti nejmenší z nás. Hezký zbytek dne a hlavně klidnou cestu, pokud jste na cestách.
1: Která práce nejvíc vynáší? A neb, kdo nejvíc vydělává?
2: Záchranná služba. Policie. Kadeřníci. V pizzerii. Ty, kteří pracují třeba jako trenéři. Politici.
3: To třeba, když někdo pracuje u prezidenta.
4: Vydělávají hodně ty, co prodávají mobily.
5: Tak asi zedníci.
6: Doktoři. Fotbalisti.
7: Piloti Formule 1.
8: Jaký úředník?
9: Kritik.
10: Prezident. Mekáč.
11: Nejvíc vydělávají hokejisti.
12: Nejvíc vydělává lupič.
13: Hasiči. Bankéř.
14: Stát.
15: Ten, kdo nepracuje.
16: Mafie.
17: Topolánek.
18: Důchodci.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mezinárodní filmový festival přilákal do Karlových Varů podle vedení města rekordní počet návštěvníků. V Karlovarském kraji začala sklizeň obilovin, nejdříve ozimým ječmenem. Nejvyšší povolené ceny paliv ve středu znovu vzrostou a zítra čekejte oblačno přehánky a bouřky i silné teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Do Karlových Varů letos přijelo na jubilejní ročník Mezinárodního filmového festivalu rekordní počet návštěvníků. Informovalo o tom vedení města s tím, že jen na slavnostním zahájení bylo u Červeného koberce před hotelem Termál 25 tisíc lidí. Všechny prostory v lázeňském území od Alžbětiných lázní po hotel Pub zaplnili partneři festivalu a podle primátorky Andrej Pfeffer-Ferklové z Hnutí ANO nemá město další prostor pro případné rozšiřování prezentací festivalových partnerů. I o tom by chtěli Karlovy Vary s organizátory přehlídky jednat.
2: Čím dál tím větší zátěž na město Karlovy Vary a my to budeme muset i s organizátory řešit, doprava, protože i v letošním roce bylo té dopravy samozřejmě více, lidé bohužel nedodržují žádná pravidla a to v tom městě bylo patrné. Nicméně jsme rádi, že se festival v Karlových Varech koná a tohle to jsou věci, které jsou jistě do budoucích let řešitelné.
0: V Karlovarském kraji začala sklizeň obilovin a řepky. Jak vyplývá z informací ministerstva zemědělství, první plodinou, do které vjeli kombajny, je ozimý ječmen. Díky dobrému počasí ho zemědělci sklidili už téměř z 28%. V letošním roce zemědělci v regionu osili skoro 19 300 hektarů obilovinami a víc než 4,5 tisíce hektarů řepkou. Kraj je tradičně jedním z posledních, kde se začíná sklízet. Ve srovnání s loňským rokem je letos v regionu zase to více obilovin. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Iránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno přehánky a bouřky i silné přívalové deště i menší kroupy. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 198 mezi obcemi Kozlov a Taleč u Bochova na Karlovarsku se srazila dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. V Karlových Varech v ulici Na Vyhlídce se došetřuje nehoda dvou osobních aut. V Ostrově v ulici Alšova se srazila další dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S tím by se určitě musela Pavlína potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc bylí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, teďka mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůrazňuji, že Hák ho samozřejmě zjel celým souborem.
2: Karel se strašně rozšířil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohrdl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezký.
3: No, ale on tam saglo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře.
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojíval. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvik.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala a vlítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ano.
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahej před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla ona strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je to.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na sebe upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím.
5: Bečko.
3: To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře.
3: My děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud se mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat,
3: no jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takhle, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak, ano. Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk. Ano. V té technické
2: brži?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, ano, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe, teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že počítači. Jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A pořád a pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. A to bylo tak krásný podívání do té režie. Jakou já jsem tam, jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co
2: Pavlína
3: trochu,
2: Chlitovská.
3: Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravujeme vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám Bčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v kloube chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisér, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... To si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak by říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jenžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovu a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Halo, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: zdraví. Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme i za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod, ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji vám.
7: A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To je
10: výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby. No,
8: tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.

0: jednou Sněhurka nemohla být malá. Důležitý je, že jsem krásná.
1: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
0: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
1: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
2: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
0: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
2: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili dva brdlata.
0: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ne já.
2: To si byla ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
0: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
1: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly, ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
2: Z mý strany?
1: No jistě, teď se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
0: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
1: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
0: No, jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
1: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dáme jim hlasovat.
5: Ano.
4: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
4: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načeš, utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, dobře, on si zaslouží hledat což, no. A za dalších 5 let mě tentýž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, Moli, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner, národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: A dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát. A to krásné léto přeju nám všem. Mm-hmm. Protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce prohřešky. Ostrov na Karlovarsku opravuje dráhu na atletickém stadionu. Ceny dálničních známek se možná přestanou každoročně měnit. Návrh ve sněmovně prošel prvním čtením. A zítra čekejte zvětšenou oblačnost, přehánky a bouřky i silné teploty do 26 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Letošní mezinárodní filmový festival v Karlových Varech pozorně kontrolovala i Česká obchodní inspekce. Jak uvedl ředitel regionální pobočky pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč, pracovníci udělali 60 kontrol zaměřených na poctivost prodeje, kde zjistili pochybení v 15 případech. Při nich bylo zjištěno nedodržení deklarované míry nebo předražení produktu. Při 58 kontrolách na prodej alkoholu mladistvým bylo zjištěno pochybení v 25 případech. Z celkových 118 kontrol inspektoři v 10 případech zaznamenali méně závažné nedostatky, za které uložili pokuty příkazem na místě v celkové výši 26 000 korun. Ostatních 29 závažnějších případů jde do správního řízení. V Ostrově na Karlovarsku začala oprava povrchu atletického oválu na sportovním stadionu. Pro výměnu se město rozhodlo, protože současná dráha už je zastaralá. Součástí akce je taky získání certifikátu o splnění mezinárodních standardů atletického sportu. Za práce město zaplatí přes 3,5 milionu korun. Jak říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, radnice byla úspěšná v získání dotace z Národní sportovní agentury.
4: Jsme se teda dozvěděli, že nám dotace byla přiřknutá a přes letní měsíce vlastně děláme renovaci té dráhy, takže pro nás jedině dobře, že se to takhle povedlo. Navíc ta dotace ex ante, takže peníze bychom měli dostat dopředu a nebude muset používat teda vůbec peníze z rozpočtu města.
3: Renovace atletické dráhy by měla být hotová letos na podzim. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
5: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V dalších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
6: Sport.
3: Tenista Dalibor Svrčina dohrál na antukovém turnaji ve švýcarském Bostadu v prvním kole. S Bulharem Dimitrovem prohrál 1-2 na sety. Dominika Šalková pak podlehla na úvod turnaje v rumunském Jasi. Rusce Ibragimové 2-6 a 5-7.
6: Počasí.
3: Zítra čekejte oblačno, přehánky a bouřky i silné přívalové deště i menší kroupy. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 198 mezi obcemi Kozlov a Teleč u Bochova na Karlovarsku se srazila dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. A v Ostrově v ulici Alšova se srazila další dvě osobní auta.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: A ten dnešní úterní začíná 4 minuty po 17. hodině. U mikrofonu je připravený i pro dnešní den David Forst. Přeji příjemné odpoledne. Jdeme na témata, které vás dnes čekají v následujících 60 minutách. Obyvatelé Počeren u Karlových Varů upozorňují na nebezpečný provoz na hlavní silnici, zanedbaný veřejný prostor, ale i nedostatečnou infrastrukturu. Obyvatelé kvůli tomu pozvali do městské části primátorku a provedli jí místy, které je trápí nejvíc. Podrobnosti za chvíli. Už více než 60 let vede děti i dospělé k trpělivosti, pečlivosti a lásce k plastikovému modelářství. A poslechněte si příběh Michála Kaplana z Mariánských lázní v dalším díle našeho seriálu Naši seniori. Jsou sportovci solidární? A co ti z Karlovarského kraje o charitativní akci s názvem To si povíme už v téhle hodině. No a dnešním dnem začíná pětidenní hudební festival Klášterecké hudební prameny, které už po 22. rozezní novogotický zámek v melodích špičkové klasické hudby muzikálu. Podrobnosti od naší regionální stopařky.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Silnice mezi Tatrovicemi a Břesovou na Sokolovsku je od dneška znovu průjezdná. Uzavírka měla platit původně do srpna, ale práce se podařilo urychlit a zkrátit. Kromě opravy vozovky došlo i k dalším úpravám. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
2: Součástí prací je také nové odvodnění komunikace, osazení směrových sloupků, vodorovné a svislé dopravní značení, instalace svodidel a přeložení nadzemního sdělovacího vedení do země.
1: Obyvatelé Počeren u Karlových Varů upozorňují na některé problémy, které je dlouhodobě trápí a podle nich je dlouhodobě město neřeší. Jde například o nebezpečný provoz na hlavní silnici. Více se dozvíte krátce před 17:45. Ostrov na Karlovarsku plánuje přístavbu zimního stadionu. Rozšířilo by se zázemí pro sportovce, jako je třeba posilovna nebo ubytování. Pro stavební práce je ale nutná změna územního plánu. Kdyby mohla být změna schválená, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
3: Uvidíme, všechno se rýsuje k tomu, že by mohla být schválena zastupitelstvem na konci letošního roku, nejpozději doufám teda na jaře příštího roku, pak bychom mohli začít realizovat tuto dostavbu.
1: Krajská hygienická stanice provedla od začátku prázdnin 8 kontrol letních pobytových táborů v Karlovarském kraji. Inspektoři prověřovali zásobování vodou, hygienické zázemí i stravovací provoz. Zjistili celkem 2 závady, které se týkaly stravování dětí. V jednom případě udělili i sankci, a to kvůli nedostatečnému proškolení stravovacího personálu. V Aši pokračuje rekonstrukce městského bazénu. Teď se instalují nerezové vany. V objektu jsou 2 bazény, jeden malý a druhý velký, který bude o několik desítek centimetrů prodloužený. Umožní tak pořádání oficiálních závodů v 25-metrovém bazénu. Oprava skončí letos v září. V Klášterci nad Ohří dnes začíná 5denní hudební festival, který každý den nabídne jiné žánrové téma. Kam přesně zajít a o jaké téma půjde dnes, nám ve druhé polovině hodiny prozradí naše regionální stopařka.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary vám hraje písničky, které nestárnou, písničky, které si společně s námi můžete zaspívat. Tohle byl Václav Neckář, Potulný hráč, je 17 hodin a v tuhle chvíli přesně 16 minut. Obyvatelé Počeren u Karlových Varů chtějí, aby město začalo víc řešit problémy jejich městské části. Zástupci spolků Přátel Počeren proto pozvali přímo primátorku Karlových Varů a ukázali jí místa, která podle nich potřebují zásadní změnu.
1: Ty hlavní ulice je strašně nebezpečný přejít.
2: Opisuje problém s přetíženou silnicí obyvatelka Počeren Alena.
1: Nebo zacouvat vůbec do baráku, to nejde. Tam je taková zatáčka, tam není vůbec vidět.
2: Vadí také zanedbaná zeleň u hlavní silnice.
1: Ty keře, ty jsou takhle, takže sedíte v autě a nevidíte ani, jak tam jedou auta. Zrcadla aspoň a snížit rychlost.
2: Souhlasí s ní i ostatní obyvatelé.
3: Všechno vlastně je směrovaný do Chodova, jezdí tady přes Počerny, nákladňáky obzvlášť.
4: My všichni, co bydlíme u té hlavní silnice, tak fakt jako trpíme tou nadměrnou dopravou.
2: Setkání s vedením města svolali zástupci spolku Přátel Počeren. S představiteli radnice mluvili také o stavu veřejného prostoru. Pokračuje Romana Špindlerová.
5: Celý roky se do Počeren neinvestovalo, je tady zanedbaná infrastruktura, veřejné prostory, zeleň, chodníky, kanalizace.
2: Stojíme u velice frekventované silnice v centru Počeren.
5: Tohle to je problém, který nás trápí dlouhodobě. To sami vidíte, slyšíte, jak tady jezdí často auta a jak se tady nedá přejít, je to nebezpečná silnice. Minimálně by nám pomohl třeba radar, který by skutečně měřil, protože ten radar, který je na začátku obce, je vlastně jenom informativní a nikdo ho nerespektuje. Ty lidi tady jezdí 90.
2: Místní během roku pořádají několik kulturních a společenských akcí. Areál fotbalového hřiště, kde se konají, je ale podle nich zanedbaný.
5: Udělali jsme si tam své pomocí strašně moc věcí. Udělali jsme si tam třeba podklad pro pódium, takže bychom chtěli vybudovat pódium, protože máme hodně akcí, kde vystupují kapely.
2: Požadavky místních se vyslechla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
6: To, co jsme na obchůzce po obci viděli, tak si myslím, že některé ty věci jsme schopni řešit velmi rychle. Některé budou mít trošičku delší trvání. Některé ty věci, které se týkaly například té tělovýchovné jednoty, kde by chtěli postavit pergolu, tak tady jsme schopni asi pomoci rychle.
2: Je možné nějakým způsobem řešit přetíženou dopravu?
6: Sami jsme viděli, že přecházet nebylo zcela jednoduché, takže tohle je věc, kterou budeme řešit, ale musíme se obrátit na vyšší orgány.
2: Obyvatelé Počeren dostali od vedení města příslib, že jim lázeňské lesy a parky postaví u fotbalového hřiště zastřešené pódium. Podrobnosti přidává ředitel společnosti Stanislav Dvořák.
7: Vevnitř budou po obvodu lavice zhruba na polovinu plochy, takže počítáme s kapacitou nějakých 50-60 lidí. Ten altán může sloužit pro koncerty, může sloužit pro různé akce místních, dětské dny.
2: Pódium by podle vedení města mělo u fotbalového hřiště stát už na začátku září. Z Počeren u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
9: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
8: a Petr Kostka.

0: Naši seniori. V seriálu Naši seniori představujeme osobnosti Karlovarského kraje, které ani ve vyšším věku nestrácejí energii a inspirují svoje okolí. Dnes vás pozveme do Mariánských lázní za Michaelem Kaplanem. Příští rok oslaví tenhle pán 80. Přitom už více než 60 let vychovává nové generace nadšenců a jeho svěřenci pravidelně sbírají ocenění na soutěžích doma, ale i v zahraničí.
1: Když se Michaela Kaplana zeptáte, kde vlastně jeho celoživotní láska k modelům začala, vrátí se o víc než 70 let zpátky.
2: To byly modely, které jsme postavili z těch kulatých špejlí a potažený prostě papírem nějakým, a když to člověk pak hodil, tak dopadlo to na zem, tak se to rozsypalo, lepidlo nekvalitní a to. Pak už jsme prostě věděli, jak na to.
1: Největší oporou mu byl dědeček. Peněz sice neměl na zbyt, vnukovu zálibu ale nikdy nebrzdil.
2: Neklad mi žádný normálně nějaký překážky. On mi v tom vlastně, i když byl chudej, měl malý důchod a to, tak mi ale v tom podporoval. No. On měl radost, že nějak jsem se zajímal o tuhle ty věci, o sport a o tuto. No.
1: Vystudoval strojní průmyslovku, 18,5 roku pracoval na uranových dolech. Přesto si vždycky našel čas na děti. Modelářský kroužek vede už 61. rokem.
2: Já jsem tam sám chodil jako malý kluk. Já jsem chodil sám jako malý kluk do Plnínského domu. Jako nás bylo víc kamarádů, který jsme stavili modely, a tudíž jsme vlastně reprezentovali normálně ten Pionýrský dům. No a tím jsme se tam vlastně nějak tak dostali do té fáze, kdy nám bylo těch okolo těch 18 let, 17. My už vlastně v 17 letech jsme pomáhali s tou modelařinou, ale tenkrát jsme dělali větroně, dělali jsme upoutaný modely s motůrkama, jo, no, na rádiem řízený modely, to bylo v plenkách, tak na to jsme stejně nikdo neměl peníze, že jo.
1: Dnes je předsedou klubu plastikových modelářů Mariánské lázně. Sám postavil kolem 700 modelů. Získal řadu ocenění na domácích i zahraničních soutěžích. Když o nich ale mluví, raději vyzdvihuje své svěřence.
2: A teď tam mám kluky, mám kluka tam Stachova a jeden z Mariánek. Oba dva jsou už 15-letý a oba dva se chytají na každý soutěži. Jsou strašně šikovní. Takže mám radost, že takovýhle kluci tam jsou. Oni se chlubí tím, posílají mi fotky do WhatsAppu, že postavil jsem tohleto a teď mají radost a tak, jo, no a my máme radost, my dospěláci taky.
1: Podle něj dnešní děti rozhodně nestratili chuť něco tvořit, jen potřebují dostat příležitost. Modelářství se u Kaplanových dědí z generace na generaci. Po synovi a vnukovi dnes do kroužku chodí i jeho 8letý pravnuk.
2: Jako je taky dobrý normálně už od malička, protože to se právě stalo to, že já začal stavět vlastně modely, pak můj syn, který se narodil v 68. roce, začal taky stavět lodě i letadla, mám tady ještě nějaký, co jsme stavili na ty malý motůrky, to byly na CO2. Jeho syn, jako můj vnuk, tak toho jsem to naučil od malička, takže ten taky vlastně furt modeláří a furt jezdí po soutěžích, taky vyhrává. No a teď právě to je pravnouček můj a jeho syn, takže my jsme čtvrtá generace vlastně, jako jo. To je paráda, no, to jsem rád. Říkám, to se mi bude hezky normálně opouštět tuhle ten krásný svět.
1: Michael Kaplan získal ocenění Karlovarského kraje za dlouholetou práci s dětmi, propagaci plastikového modelářství i úspěšnou reprezentaci regionu na soutěžích doma i v zahraničí. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Přejeme vám hezké pozdní odpoledne. Ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, ladíte pravidelný pořad mezi 17. a 18. hodinou, který nese název Den v kraji. V Karlovarském kraji se tento víkend uskuteční charitativní turnaj v Malé Kopané s názvem To, známý jako Trstenice Open. Tahle tradiční akce se koná v Drmoulu u Mariánských lázní a pravidelně pomáhá nemocným dětem z regionu. Za dobu svojí existence turnaj vybral už miliony korun na dobročinné účely. Našimi hosty ve studiu byli hlavní organizátor Jaroslav Paseka a také spoluorganizátor Marek Deneziev. Na to, jak celý nápad vznikl a co se letos chystá, se jich zeptala Zlata Kinská.
1: Tak začnu u vás, pane Jaroslave, kde a jak vznikl nápad uspořádat charitativní turnaj To Trstenice Open?
2: No tak už je to téměř 9 let. Bylo to někdy v prosinci roku 2017, když jsme se s kamarády tady s Markem a s Pavlem, protože jsme tři organizátoři, sešli, no asi někde v hospůdce, kamarádský pivíčko, no a napadlo nás uspořádat si vlastní fotbalový turnaj, aby nás bavil, aby byl povedený, aby to byla hezká společenská a sportovní akce, no a ještě nás k tomu napadlo mít takovýhle přesah charitativní k tomu.
1: Marku, čím si myslíte, že je podle vás tento turnaj výjimečný nebo jiný oproti jiným fotbalovým akcím?
3: Těch turnajů určitě skvělých je spousta. To, co odlišuje podle mého názoru, je to, o čem mluvil Jára, to je ten přesah. To, že TO není jenom o fotbale, ale opravdu o pomoci, která cíleně pomáhá a je společenskou událostí úplně pro všechny, pro celé rodiny a pro každého.
1: Jak vybíráte konkrétního člověka nebo rodinu, kterou chcete podpořit, Jaro?
2: Dostávají se nám vždycky návrhy od našich přátel, od našich známých, popřípadě od rodin těch dětí, které potřebují pomoc, které by jako potřebovali samozřejmě finančně nějak podpořit. Bohužel jsou jich desítky, možná stovky, ale my samozřejmě vždycky musíme vybrat určitý počet těch hrdinů.
1: Komu všemu už jste v minulosti pomohli?
3: Před začátkem letošního ročníku už to čítá 9 hrdinů. A nemáme specifickou volbu v tom ohledně věku těch hrdinů. Jediná podmínka je, že to jsou hrdinové z Karlovarského nebo Plzeňského kraje, protože ten turnaj se odehrává tak nějak na pomezí těch obou krajů a zároveň nepomáhá nějaká velká dobročinná organizace. Letos před námi stojí úplně největší výzva, protože jsme si pro letošní ročník vybrali hrdiny 3, takže po letošním ročníku to bude už 12 hrdinů.
1: Sociální sítě, kde vás můžeme sledovat, abychom byli konkrétnější?
3: V tuhle chvíli jsme na Facebooku, to je o fotbal Charita, nás určitě každý najde, stejně tak na Instagramu, s tom úplně totožné informace.
1: Kdy a kde se uskuteční charitativní turnaj a kolik týmů a hráčů letos očekáváte?
2: Turnaj se letos bude konat v sobotu, teďka 18. na hřiště Drmoulu. Přihlášených máme momentálně 23 týmů. Kapacita turnaje je 24, ale nicméně na to poslední místo máme ještě 2 rezervace, takže uvidíme, jak to dopadne. Věříme, že se kapacita naplní.
1: Pravděpodobně se nebudou konat jenom zápasy, na co se mohou návštěvníci těšit a samozřejmě hlavně fanoušci a pravidelní skalní návštěvníci těchto akcí.
3: Jak jsem říkal, není to jenom o fotbale. Naší myšlenkou je to, že je opravdu pro celé rodiny, úplně pro všechny, to znamená, probíhá tam bohatý doprovodný program, spousta aktivit pro děti, včetně skákacích hradů, malování na obličeji, bazénu. Probíhá bohatá tombola a draží se drezy, jejichž výtěžek putuje samozřejmě na charitu. Takže kdo chce si zakoupit tombolu, vydražit vzácný artefakt, tak je srdečně vítám.
4: Den v kraji. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Klášterecké hudební prameny, tak se nazývá hudební festival v novogotickém zámku a jeho přilehlém prostranství v Klášterci nad Ohří. Právě dnešním dnem startuje jeho 22. ročník přímo v Kláštereckých zahradách. Se nachází teď naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucie, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Lucie, prozraď nám a hlavně našim posluchačům, čím je tenhle festival tak specifický a hlavně zajímavý?
2: U Kláštereckých hudebních pramenů je asi na prvním místě zmínit prostory, ve kterých se konají, protože právě ty jim dodávají kouzlo. Festival se totiž nekoná na přelidněné louce nebo letišti, ale v noblesních prostorách Kláštereckého novogotického zámku z 16. století, který díky rozsáhlé přestavbě v 19. století získal svoji romantickou podobu. A právě to dodává hudební přehlídce nezapomenutelnou, skoro až pohádkovou atmosféru. Když přidáme špičkovou klasickou, ale i muzikálovou nebo moderní hudbu, získáte doživotní zážitek.
1: Lucie, mluvíš o pohádkách a muzikálech. Z jakých filmových titulů je vlastně sestavený ten koncertní program?
2: Ano, jedním z tematických večerů Kláštereckých hudebních pramenů je filmová noc, která posluchače přenese do spousty známých, ale i méně známých filmů a pohádek. Zazní při ní písně z pohádek Šíleně smutná princezna, Noc na Karlštejně nebo večerníčková klasika Krkonošské pohádky. Ze zahraniční tvorby uslyší návštěvníci například hudbu z filmu Piráti z Karibiku.
1: Jaké koncerty tedy na právě tomhle festivalu můžou naši posluchači navštívit?
2: Dnešní zahajovací večer patří, jak už název zářivé hvězdy klasiky napovídá, evropským kapacitám klasické hudby. Návštěvníky provede tvorbou 19. a 20. století. Zítřek ovládne známá zpěvačka Leny, která na svůj gala koncert dorazí s kompletní sestavou kapely a hostem Jaroslavem Svěceným. Čtvrteční podvečer se ponese už v dříve zmiňovaném tématu filmové noci. Pátek pak bude patřit muzikálové a operetní tvorbě. Chybě také nebudou vídeňské melodie a v sobotu se zámecké nádvoří promění na pouliční uměleckou líheň, kde bude spojením improvizace a klasické hudby. Celý program a vstupenky naleznete na webu Kultury Kláštere.
1: Zmínila jsi jméno Jaroslava Svěceného. Jakou roli hraje v projektu Klášterecké hudební prameny právě tohle jméno?
2: Jaroslav Svěcený je jeden z nejvýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů. Hrál v 62 zemí, je nositelem zlaté plakety prezidenta republiky, natočil 45 alb a stál za zrodem několika úspěšných hudebních festivalů. Mezi nimi je i tento Klášterecký. Jaroslav Svěcený je jeho uměleckým ředitelem a tváří.
1: Z Kláštereckého festivalu a právě z Klášterce nad Ohří nám čerstvé informace přinesla naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucie, díky za to a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary obnoví park Malé Versailles a Brtami připravují rekonstrukci vily Felicitas. Turek by měl podle Babiše kvůli pondělní dopravní nehodě rezignovat na pozici zmocněnce. A zítra čekejte zvětšenou oblačnost, přehánky a bouřky i silné teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary plánují kompletní revitalizaci parku Malé Versailles v lázeňské části města. Magistrát má zpracovanou studii, jak by park mohl vypadat. V plánu je i například zpřístupnění ostrůvku uprostřed jezírka nebo vybudování dřevěného mola. Podle primátorky Andreje Pfeffer-Ferklové z Hnutí ANO město nejdřív vybuduje dešťovou kanalizaci, aby zajistilo dostatek vody pro jezírko.
4: Jako první se budeme snažit přivést do rybníčku co nejlepší a co nejvydatnější vodu, proto budeme teď v těch nejbližších měsících řešit dešťovou kanalizaci, to znamená přivést opravdu vodu do rybníku, no a potom bychom chtěli následně začít řešit zeleň, rododendrony a podobně.
3: Výstavba dešťové kanalizace bude stát téměř 6 milionů korun. A Brtamech na Karlovarsku pokračují v přípravě rekonstrukce vily Felicitas. Dům patřil významným továrníkům z rodu Cenkr a je příkladem meziválečné moderny. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové bude oprava stát zhruba 200 milionů korun.
5: Byla dokončená studie, restaurování vlastně samotné vily a vybudování jejího okolí, kdy dojde ke zbourání nebo k demolici současných nevyhovujících garáží. A místo těchto garáží bude vystavená malá kavárna se zázemím pro vilu a parkem.
3: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody, tak jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyridenkové a tím i celé vlády. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců. Zapotřebí jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyridenkovou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte oblačno, přehánky a bouřky i silné přívalové deště i menší kroupy. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 198 mezi obcemi Kozlov a Teleč u Bochova na Karlovarsku se srazila dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás zdraví Věra Kestránková. V dnešním pořadu si poslechneme písničky o těch, které nelze nahradit, nebo jen velmi těžko, a to jsou rodiče. Vybrala jsem pro vás písně notoricky známé, ale i ty, které možná uslyšíte úplně poprvé. Jisté je, že je jich mnoho a rozhodně se nedostane na všechny. Úvodní píseň patřila mamince a stejně tak tomu bude i s další písní. Tvé vlasy kvetou, maminko, od Karla Waldaufa a Bohuslava Nádvorníka hraje Cheznovanka.

Po dvou písničkách věnovaných maminkám vzdáme poctu tatínkovi Valčíkem Vzpomínka na tatínka od Antonína Bulky a Františka Kratochvíla. Hraje rozhlasová Plzeňačka a zpívá Jiří Langmajer.

Zajímavé je, že většina písniček o maminkách a tatíncích jsou valčíky, valci nebo pomalé písně. Asi proto, že láska a cit patřící ke vztahu k rodičům se nejlépe hodí k pomalejším a citlivějším melodiím. Dáme si teď ale jednu rozvernou polku z Moravy. Mamko, moja mamko. Hraje Moravanka.

Slyšeli jsme Moravanku na nahrávce z roku 1974, zpívali nám Květa Navrátilová a Zdena Hovorková. Na řadě je opět písnička o tatínkovi, tentokrát muzikantovi, který po večerech vyhrává v hospodě na harmoniku. Píseň Dětičky, jděte už spát hraje Březovanka. Zpívají Aneta Suková, Klára Bucková a Miloslav Kubát.

Blanka Kaňová napsala krásný text na hudbu Pavla Svobody ve Valčíku pro maminku, ve kterém se zpívá Potěší úsměvem, sní je vždy krásný den. Hraje Chodovarka a zpívají Lucie Márová a Václav Kašpar.

Nutno podotknout, že se dnes zabýváme především vztahem dětí k rodičům, který se samozřejmě během života vyvíjí a prochází určitými fázemi, pubertu nevyjímaje. Opačný vztah, tedy rodičů k dětem, je většinou trvalý od prvního nádechu miminka a jistě není mnoho důležitějších a náročnějších rolí v životě, než být dobrým rodičem. Nyní si pustíme lidovou píseň, která spojí maminku a tatínka v jeden celek. Zkrátka tak, jak by to mělo být. Všichni tu píseň budete znát. Zahraje nám ji Nektarka v úpravě Ladislava Roma a jmenuje se Netrapte se, rodičové.

Dnes jsme si v pořadu Muziky muziky hráli písničky o rodičích a já doufám, že jste si při nich na své rodiče s vděkem a láskou vzpomněli, ať už máte to štěstí a můžete je stále navštívit, nebo už bohužel ne. Na světě je písní nepřeberné množství a ty o rodičích mají velké zastoupení. Možná se k nim ještě v budoucnu vrátíme. Pro dnešek se s vámi loučí Věra Kestránková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
2: Dobrý večer, milí posluchači. 10. června tohoto roku se v Praze uzavřel plodný život hudebního skladatele, upravovatele lidových písní a hudebního režiséra Jana Málka. Na jeho dílo a umělecký odkaz ve vztahu k lidové kultuře dnes ve špalíčku zavzpomínám s laskavým dovolením autorky s využitím vzpomínkového textu Málkovy dlouholeté spoluhráčky a přítelkyně doktorky Marty Ulrichové. Začíná špalíček lidových písní se Zdeňkem Vejvodou. Přeji vám příjemný poslech.

Zazněla milostná píseň v podání Plzeňského lidového souboru a Jaromíra Horáka v úpravě Jana Málka. Jeho životní příběh se uzavřel před 2 měsíci 10. června 2026. Vystudoval Pražskou konzervatoř, oddělení lidových nástrojů u Alberta Peka a hru na bicí u Emila Špačka. Ve studiu pak pokračoval v kompoziční třídě Miloslava Kabeláče. Téměř 50 let pak působil v Československém a pak Českém rozhlase. V letech 1963 až 1976 působil v Plzni jako dramaturg rozhlasového orchestru a také v Československu ojedinělé elektroakustické laboratoře. Pak odešel do Prahy, kde se uplatnil jako hudební režisér. I v důchodovém věku zde setrval jako odborník na digitální restaurování starých snímků. Kromě náročné práce v rozhlase se Jan Málek intenzivně věnoval kompoziční

Když jsem já šel k táboru, juchajda, juchajda, potkal jsem tam Barboru, juchajda, juch. Barbořičko, pojď drobet, juchaj, juchaj, juchaj, já, nepůjdeš-li padnu hned.

Lidové písně v úpravě Jana Málka s plzeňským lidovým souborem zpívali Jiří Bárta a Jiří Mígl. Málkovo vážno hudební kompoziční dílo zahrnuje 4 symfonie, rozmanité formy hudby komorní, vokální a vokálně instrumentální, včetně dětské mini opery s dlouhým názvem Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera rustica de Jitrnicis z roku 1978 a statické opery Tristan a Isolda. Zmínil bych skladatelovu lásku k italské renesanční tvorbě, která ho v Plzni v druhé polovině 70. let dovedla k založení vokálně instrumentálního souboru Dolce Miseria, v překladu Sladká bída, což odpovídá druhu Málkova humoru. Nejen zde se v

komorním souborem Jana Málka na snímku z roku 1976 zpívala Jana Mikešová. Se stylizovaným folklorem se pražský rodák Jan Málek seznámil v době vojenské služby v Brně jako člen souboru Jánošík. Práce v plzeňské rozhlasové redakci, kde se setkal se skladateli Zdeňkem Lukášem, Jaroslavem Krčkem a Zdeňkem Bláhou, ho přivedla k zájmu o český folklor. Oblíbil si zejména Vajzovu sbírku Český jih a Šumava v písni. Díky níž Málek odkryval krásu molových a modálních nápěvů. Pro plzeňský lidový soubor a jeho malou muziku vytvořil desítky úprav lidových písní, které jsou trvalou součástí naší rozhlasové fonotéky. No.

S malou muzikou plzeňského lidového souboru zpíval Michal Polcar. Folklorní inspirace se prolínají Málkovou tvorbou bez ohledu na žánr a nástrojové obsazení. V první symfonii Su una cantilena se setkáme s melodickými i rytmickými idiomy moravské balady. Ve variacích pro pět violončel zazní v závěru téma chodské lidové písně. Do Málkovy tvorby výrazně zasáhlo i plzeňské elektroakustické studio, které dalo vzniknout nahrávkám oceněným na soutěži Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava. V českém koncertantním repertoáru raritní skladbou dodnes zůstává Koncert pro dudy, smyčce a bicí, v němž skladatel předepsal dudy tří různých ladění D, S a G. Skladba z roku 1976 byla napsána pro Málkova kolegu, redaktora plzeňského rozhlasu, výtečného dudáka Zdeňka Bláhu.

zazněla třetí věta koncertu pro dudy, smyčce, tympány a bicí Jana Málka. Hrál plzeňský rozhlasový orchestr se solistou Zdeňkem Bláhou. Jan Málek, který zemřel 10. června tohoto roku, byl bezesporu výraznou, nepřehlédnutelnou tvůrčí osobností. Zanechal za sebou rozsáhlé dílo, ubíral se nikoli podle diktátu mocných, ale vždy vlastní cestou. Tak zakončila svoji vzpomínku na Jana Málka doktorka Marta Ulrichová, autorka textu, který posloužil jako podklad pro dnešní pořad. Děkuji jí za laskavý souhlas s jeho využitím ve špalíčku lidových písní. Vám, milí posluchači, za pozornost děkuji a brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda. Já.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Při filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce u každého třetího prodejce nesrovnalosti. Restaurátoři opravují pohádkové sochy v parku u hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních. A zítra čekejte velkou oblačnost, místy přehánky nebo boušku, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Česká obchodní inspekce v rámci filmového festivalu v Karlových Varech udělala letos 118 kontrol. Bylo jich víc než při loňském ročníku. U každé třetí kontroly letos zjistila nesrovnalosti. Například nejvyšší předražení bylo téměř 39 korun. Časté problémy se týkaly ale taky prodeje alkoholu mladistvým, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
0: Inspektoři v 10 případech uložili pokuty příkazem na místě v celkové výši 26 000 korun. Ostatních 29 závažnějších případů jde do správního řízení. U hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních pracují restaurátoři. V rámci kempu opravují pískovcové sochy v pohádkovém parku. Těch je několik desítek. Kemp je pod vedením akademického sochaře restaurátora Ondřeje Špáse ze Střední umělecko-průmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích. Nejstarší sochy jsou z roku 2002, kdy pohádkový park začal vznikat, říká ředitel hotelu Jiří Richter.
3: Protože jsou z hořického pískovce. Tak na sobě samozřejmě mají potom nános všelijakých mechů a to je potřeba je prostě z toho nánosu zbavit, naimpregnovat a znova zařídit, aby prostě nedocházelo k pomalému poškozování toho sochařského pískovce z těch Hořic.
0: Restaurátoři soch budou v parku u hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních pracovat do čtvrtka 16. července. Odvolací soud v Ústí nad Labem snížil tresty dvěma obžalovaným v případu podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Služební komisař nově dostal 5 let vězení a tlumočník 3 roky. To je o 2 a 1 rok míně než doteď. Informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Původní tresty byly podle ní nepřiměřeně vysoké. Rozhodnutí je pravomocné. Jde o jednu z nejrozsáhlejších korupčních kauz, během které získalo podle žalobce oprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Iránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte velkou oblačnost, místy přehánky nebo boušku. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 138. kilometru u Březové na Sokolovsku ve směru na Cheb havarovalo osobní auto do příkopu. Na místě jsou záchranáři, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Představte si, že by neexistovala pravidla českého pravopisu. Co by se podle vás stalo, kdybychom nebyli svázáni v uvozovkách? Třeba pravidly českého pravopisu. Prostě by neexistovala.
2: Taky to tak kdysi bývalo, není to zas tak tradiční věc, jak si můžeme představovat, ale už více než 100 let máme pravidla, a to z jednoduchého důvodu. Všichni často píšeme a základní dvě funkce pravidel českého pravopisu je funkce zaznamenávací a vybavovací. To znamená, abychom při tom zápisu nemuseli zdlouhavě vymýšlet, jak ta slova napsat, a soustředili se na obsah samotný. No a při čtení totéž, to je ta vybavovací funkce.
1: Je to takový věčný koloběh, že nějak mluvíme spisovně, ale pak je tady ta hovorová vrstva jazyka a ta časem spadne do té spisovné, protože se kodifikuje, uzná se za spisovnou, a tak to jde pořád dokola a dokola, a v tom je Ústav pro jazyk český jako takový kontrolor, který pak tu kodifikaci udělá, jestli se nepletu.
2: No, řekněme, i když to taky není moc hezké označení, jako takový odborný dohlížitel.
1: Kodifikátor, no to jsou slova. Pryč od nich. Proč o tom mluvíme? On nám napsal pan Jiří Dvořáček a píše právě o tomto koloběhu a o tom, že tam existuje právě Ústav pro jazyk český v tom koloběhu, že je takový moc benevolentní.
2: Pan Dvořáček to tady probírá poměrně na mnoha příkladech, takže je těžké v jedné větě říct, co přesně kritizuje. Všímá si toho, že v tom ústavu se snaží jednak sledovat vývoj jazyka a reagovat na něj, a jednak ale prosazovat i jevy, které, řekněme, do určité míry předbíhají ten vývoj jazyka.
1: To znamená, že my lidé křičíme, už chceme, aby se mohlo říkat, aby jsme, místo abychom. Už nám to uzákoňte, už nám to kodifikujte, chceme říkat, aby jsme, aby to bylo správně, teď je to zatím nesprávně. A on tohle kritizuje, že Ústav pro jazyk český řekne, no tak když chcete, aby jsme, budete mít, aby jsme.
2: Zhruba to takhle můžeme shrnout.
1: Na kterých slovech on vlastně to takhle pojmenovává, pan Dvořáček? Čeho si všiml?
2: Vzal to, co je nejvíc vidět a čím my jsme začali, a sice ty pravopisné jevy. Všiml si například toho, že máme předepsáno psát diskuse se s a zároveň filozofie se z. A v podstatě tam naznačuje takovým poměrně invenčním způsobem, že se tyhle předpisy příliš neujaly, protože se příliš nedodržují.
1: To znamená, že nám Ústav pro jazyk český povolil psát filozofie se z, říkal si, tak říká se z, tak proč by se i nepsalo z, jenomže my máme v sobě nějakou klapku nakonec, chceme být extra spisovní a stále píšeme filozofie se s.
2: Kdybychom chtěli být extra spisovní, tak tu diskusi budeme psát se s, protože bychom věděli, že spisovná výslovnost je diskuse, nikoli diskuze. Takže já myslím, že u toho slova filozofie jde o velice výjimečný ojedinělý jev. A sice, že bychom možná rádi všichni byli filozofy, a jedna z mála věcí, kterou o filozofii víme, je etymologie toho výrazu, která tam má to S.
1: No, je to složité. Do toho prezident, do toho renesance a kurz, ale to už bychom zabíhali do přílišných detailů. Děkujeme panu Jiřímu Dvořáčkovi za dotaz a doufáme, že poslouchal vaše reakci na tenhle e-mail, který přišel.
2: Já bych mu ještě taky ráda poděkovala za to, že práci Ústavu pro český jazyk sleduje, a z toho jeho mailu vyplývá, že si je vědom té složitosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačiráte Šukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oroma Vakeren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat, o tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů.

0: Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl opraven podle tady představ politiků tady.
1: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
0: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
1: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
0: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi. Ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové. Takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, v novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová, Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků já sám jsem jich našel několik desítek. Hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům. Co má jako první udělat?
1: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy. Já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, prostě, že to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací a cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balog z organizace Romea. A my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adegives i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
6: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
5: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
7: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
8: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
5: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin. Počasí. Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
9: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle, takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají, tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat. Tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout?
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty, ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
0: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa, budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý A je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce, a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo a tak, takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi, takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který toužejí jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně. Ne, že by jsme se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že by jsme se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn,

0: Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala a říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá, když už to vidíte, tak to tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo, jsou různý styly komedie, někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo, prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo, který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo, takže tohle tam bylo pohlídaný, no a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekla, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. Takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, znícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Pojďte dál, třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
5: Ano.
6: Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám a může se rozdělit s manželkou takovou srdcovou bomboniéru s čokoládou.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezký.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na Šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťahlav na motorce. I nasadila jsem se struk tomu nápadníkovi a odjela. Než přijela znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A z holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nebude na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru, sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, jo, jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mum, tak to už říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne, na podzim si šel na vojnu, tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu, každý 14 dní, no a...
3: Co jste mu vozila, co jste brala sebou třeba, čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak, sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky a on si to dal do kasáren a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly snědený.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku, já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc a oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozny a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se bojám, nebo jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popad vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsk tou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem...
5: Neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, víte, nebo 4 roky. No, tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku. No.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44-47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam moc i přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byli krásný, on byl krásný září. Já jsem na zahradě, máme zahradu ale nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že 2 roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Brzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak jsem říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4krát. Ale ona mi psala 2krát týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo. Tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala o pičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona hoci to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěl a byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co pa tu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
6: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to ušít šaty.
4: Já jsem měla šaty kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
5: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
4: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali smrty a šlo se.
5: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
4: No, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
5: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
4: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
5: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
4: to jsme klasika. Měli. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všechno se většinou odbývalo doma.
5: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
4: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byl ložnice, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
5: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
4: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce ze vším, z večeří.
5: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
4: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
5: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to nitrní pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
4: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by to v tom pokoji mrzlo prostě.
5: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
4: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
5: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
4: 5 let.
0: Zlatá

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: Červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No, ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny utratit tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo, jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš, pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali nový byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě. Když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to, a on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme tále na Baraní, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No a druhý dítě toho kluka jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej Primo, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava máma?
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
3: A váš pocit, jaké to bylo, když přišly děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. to tak je. Já nevím, co bych vám jinak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo, čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali, jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
3: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
5: No asi, když sami měli děti.
3: Ráda jste se stala babičkou?
5: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
3: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
4: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání a jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
1: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
2: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
1: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
2: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
5: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
4: To už je něco.
5: No, a co pa to dělá?
3: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
5: A ono to mele?
3: Ano.
5: No, to si na to vykašlu.
3: Já tak ráda melu kávu.
4: Budete chodit na kávu k nám.
3: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
5: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkud všude. A Plzeň,
4: Plzeň máme tam. A to rádio.
5: Ono je tady to. Ta.
6: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát.
5: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
3: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
5: Tak děkujeme moc, no.
4: Moc děkujem. A jak paní to potom oplatíme?
3: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
4: chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali bychom nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím, to se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy, a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala jednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouvám.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový. To je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den, třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začala projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi jak přemlouvat, to jako...
5: Ty, on mi tak nejvíc, nej, nej,

0: tak mi třeb do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
1: Jakým stylem líbáte?
2: No, já docela rád.
0: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom šel dát hubičku.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
5: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
2: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
0: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
2: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
0: A já ho tu nemám to třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako... Pořád to, a chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
6: Na co jste na svou paní hrdý?
2: Jak se stála o hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje, ona všechno ví.
6: Kdy vás překvapil čím pozitivně? Když jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje.
0: To on nezapomeneš, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš, no ale je rád, že přijdou.
2: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
6: Je to hledání i radostných okamžiků? Děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
2: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
6: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že ji rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
0: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
2: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice. No.
6: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
0: No, drobe toho zdraví.
2: Já taky.
6: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
0: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
6: A myslíte na něj často?
0: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musím myslet hurt.
6: Vlastně ho milujete?
0: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No, asi tak.
2: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
6: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
2: Mm. Možná čím víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocují potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My dotřeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7. hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Patřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou Konzumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuji vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Bek je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
8: Po 6 kilometrech?
5: Šelem vzad.
9: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
11: vyrážet míč robinzonádou,
9: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
8: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
9: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena. Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
8: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku a hodinu odpočívali.
11: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
9: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
8: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
11: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
8: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11. zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jinak to ve světě nejde.
4: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11. Už jenom to jméno hraje s AC Hlubočepy.
4: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
6: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
4: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14:0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
3: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovou jedenáctku.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to...
8: Nadáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

stane svá klepeta. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš, raději níž, než libíš. Stop, šut, už to piš.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásal srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domů telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatměného okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodal se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zároveň. Pozor, pozor! Tak ještě bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdin hadrstvíleckých. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek. V níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se byti zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Charcot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Charcot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr. Míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed. Před, no tak. A už je pozdě.
0: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzy! Oh!
1: Je tam!
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak, No tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejmban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do tutiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové, taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kopana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčejí se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnou čpičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: No to bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelenej střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: nicht noch ich. Ad Gott, o weh ich.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: Vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
5: No podej, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrebovat kde jakýho pijovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškreboval?
8: Ale no ne, no jen to řekni, tátovi Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubá.

0: že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
1: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
0: Starý klap zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
3: Telegram.
4: Jaký telegram?
3: Od koho?
5: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
3: Austrálie, mistrovství světa?
4: Tato, a co vy tomu říkáte?
5: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve vsi pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou printu do žita.
4: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
5: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančavte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
4: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
5: Jinu, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to obilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
4: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
6: Správně, Honziku.
4: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
5: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
4: 13 dní.
5: Z Bombaje do Sydney 20 dní.
7: Asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
4: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
5: Takže
4: se do té Austrálie jede.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousil královskou lulku.

0: V tom zlomku vteřiny on starý kopácký tatík už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
1: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl přes branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
2: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
3: Klapzubové! Právě dostali gól!
4: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel dvě staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
5: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
1: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
6: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
2: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
1: Ale to už leží pod sítí branky.
2: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
6: Kombinace?
1: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
2: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
1: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
6: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
2: Prodírá se vpřed, teď se jen kutálí a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé jedenáctky. Jak to vlastně bylo?
1: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
2: 1-1.
6: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
2: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
6: 3-1.
1: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
6: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
1: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
2: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje
7: a nasazuje kráně.
0: Dělovka.
1: Brankář chce střelu krýt robinzonádou.
2: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
8: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
7: A otáčí. Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů.
2: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
1: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
7: A míč v jeho náručí je v brance taky.
1: Gól! 6-1! Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
2: Čtyři další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
6: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
1: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
2: 8.
1: A 9. branku. A co bylo potom?
9: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
6: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
1: A potom?
0: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
1: A potom?
0: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. Tak. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasové lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci, v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyším mamko naposled a vidím ji naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako být brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, no. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě,
1: děkuju.
0: Když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, ano. Protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou třeba mě, tak jim klidně můžu dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodič.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi, opatrujte taky. Se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, která je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala, to nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil, vez si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy. Protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s něho sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování. A ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět. Tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme prozradit
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři. A i ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě. Já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško. Já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlédnout na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Ne, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to mám. Vidakovičová. Ano.
1: Eliška Vidakovičová, ročník 1933. Mě totiž, paní Eliško, spousta lidí psala, psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa, tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí po Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovává ty příběhy. Je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně, děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád jučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Mm-hmm. Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkala, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se to musela.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená o babičce, co zase řekla. Takže andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy, myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka a dvě holky a to byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec. A taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jarušku, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední a říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od děti. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem mít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem já chtěla odlehčit.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli. Dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v té Brně nezapršelo. Vůbec, ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Máme 11:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to vylíješ. Ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích, koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: Milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké
1: vloučky. Ale už dlouho tak jsme na to nespomněli, byste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak to bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužila a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že kolik, když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říkala vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže
0: ani práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další a teď vám posíláme divokýho byla ze Zlína do Brna, ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: děkuji vám
0: půjde.
1: Moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co, já jsem slyšela na válkách, když naši, dal jsem úpletičky a tam děti vykali rodičům.
0: Vlastinko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činím. Normálně jsem tam slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce její života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem. Jako, sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala.
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás udělala. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a no, tam mě řekl ředitel mlíkárny Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně jak jsem

0: Vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No,
0: to muselo být úsměvné.
1: Ale na váchách Janouko tam se vykalo. Na Valachách se hodně
0: ano, já si myslím, že nejenom na Valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, akorát jedna holka jako tyká. A jinak všichni vykali.
0: Ah, dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Jaručko, já vám přeju hodně do života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To mi,
1: ať propujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ještě šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: se to poslouchalo. Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nasávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, s mými třemi sestrami, a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak chci říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba, i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě, tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako, tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a ublíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a tak, takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, no, tak důležité.
1: No tak to tak prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chce v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Protože jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu té její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce. Možná to okolí může překvapit někdy a působit neobvykle. Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Ne, Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
0: Ano, právě je to chválihodné, moc to oceňuju, právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu. Ano. Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, ale tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave.

0: posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kde je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím stlumit rádio. Taky je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václavé, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocný a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic, tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. A byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože jsem vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se může oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky neměli. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý, ale jsem ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď jsem na tom fyzicky méně hůř, takže ujedu takhle teprve 5 kilometrů, kdy před rokem po Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh. Já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Takovou legraci.
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal, že se člověk krásně, ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No, tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme a taky, co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam byl dlouho, mám ten chytrý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desaterem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni palešnisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Mm-hmm. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: Bylo to těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Mm-hmm. Zvládám to, ale dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že co to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když jí to nejde. No, ona uzavřela tam dovnitř, že tam nepustíme ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty přijeli a jí vyslechli beze mě. Chtěl jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. I to bych kamarád, že by mi půjčil, ve mě nepustila. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Mm-hmm. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: Moc. Na příště. A můj syn říká, že jsem jako švej, že se na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte jak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď, Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Uh-huh. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z Průmyslovky, nebo moje stařenka, já pocházím ze Slovácka, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu, ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté, jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? My říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. Tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, že to vám nemusím vysvětlovat. Uh-huh. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, brácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale kdy to jsou děcka? A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místo činu přichází první dokumenty, fotografuje, kreslí a tak dále, tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou okliku, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, člověče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, a tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Malinko jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života, prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž to viděli. Takže věřím, že se to setkalo nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich si dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře. Výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. Ale babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, s danou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodilo se 11 dětí, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, 1 v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý. A druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti, ju zastřelil i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl v ruskej, na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny a moje maminka byla mezi nima. No a takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. Já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palicu, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle, úplně to nenáviděla, jako... Mně to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vos a já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčurala se na haderku a přilepila mě to na to a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma a tej mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě a po hlavičku i poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy dávat a toto babička jel 4 roky, tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrava, by se dalo říct, za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mi řekla pícha předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky, já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou, co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková,
0: babička.
1: Byla jako spravedlivá, ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá a byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku, mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Už tady fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdéle dožila z mojich tet. Byly 4 sestry, a dají Mařenku z druhu.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. A je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako a i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dosud

0: z nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
1: Paní Věke, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
0: Ano.
1: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta právě ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
0: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom v strýci, protože je na tom hodně pravdy.
1: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
0: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
1: Děkujeme
0: za návštěvu. Je to takový hloubavý, takový je to ano, zvláštní, ale říká Valtov. Ano.
1: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
0: Ano.
1: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v Noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: you.
1: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
2: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
1: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
2: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
1: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
2: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
1: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
2: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
1: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
2: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
1: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
2: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
1: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
2: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
1: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
2: A už dostávám závratě,
1: hulákal hajný.
2: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
1: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
2: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
1: Zastavil se a nacpal si fajfku.
2: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
1: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
2: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
1: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
2: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
1: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
2: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
1: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
2: Trošku si zdřímnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
1: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
2: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
0: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
1: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
2: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán. Přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoupenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich sepnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul po zdi vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízeno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pustá. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel, nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu co si hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku, jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježišmarja, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bystě? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a desetihaléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole, rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohou přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakva přeskupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou z brusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházel se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v

0: Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
1: Kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas, na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně, do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.